0: aby mě mohl vidět nahou zezadu. Když mi bylo 18, byla jsem u moře a tam jsem se každý večer bavila s jedním Američanem. Přes den jsem se styděla ukázat se mu v plavkách, tak jsem chodila do sousedního hotelu k bazénu. Ale protože mi osud nepřál, tak tam Američan přišel taky. Seděla jsem na lehátku jak přibitá a byla jsem rozhodnutá, že se nezvednu za žádnou cenu. Dřepěla jsem několik hodin. Už jsem měla úžeh. A Američan pořád vesele konverzoval. Občas si sice šel zaplavat, ale přitom mě neustále pozoroval. Najednou se zvedl vichr. Nějak neopatrně jsem se zavrtila a vítr mi spod ručníku vyrval peníze. 100 markovku. Jediné prachy, co jsem sebou měla. A pak to bylo jako v grotesce. Vítr si pohrával s bankovkou, skotačil s ní, nesl ji vzduchem a spouštěl k zemi. A já jsem honila peníze, běhala jsem a skákala kolem bazénu jako blázen. A 100 marek lítalo z keříku na keřík. A Američan čuměl. A pak mi pomáhali peníze honit domorodé děti. A pak jsem se v plavkách za prachama vyšplhala na palmu. A pak mi peníze stejně uletěly. A já jsem šla potom za průvodkyní a řekla jsem jí, jsem chudá, tlustá, blbá a jedu domů. A proto jediné, co pro sebe můžete v lásce udělat je, zapomeňte na komplexy. Někdo tvrdí, že sex se v životě člověka přeceňuje. Někdo tvrdí, že sex je v životě nejdůležitější. A někdo se tváří, že když se řekne sex, že neví, o čem je řeč. G.B. Shaw řekl, sex je ten největší žart, který si z lidí stropil Bůh. Já říkám, že na každého platí něco jiného a že nemá cenu poslouchat cenné rady. Ani ty moje. A proto při sexu zapomeňte na všechno.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Bože, bože, kdy to utrpení skončí.
2: Líbám, že ty vás tak rád. Dobrý den, dovolíte prosím, mě zde volno. Děkuji vám. Tralalala, tralalala.
1: Promiňte, že jsem tak smělý. Ty v tom máte vodu z pramene.
2: Z pramene? Člověče, tam nemají ani sodovku. Tohle to je z řídla, to je vřídelní.
1: Z lázeňské, jo?
2: No, jak to tam na kolonádě tak gublá,
1: no, tak víte? Tak proč si nepijete?
2: Prosím vás, copak tohle se dá pít? Vy to chutná jako stará vejce smažená na čpavku. A zalitá kysličníkem siřičitým.
1: Ano, ano, ale no. Je to zdravý.
2: No, zdravý pro churavý.
1: No copak vy nejste churavý? Jo,
2: to by mi tak ještě scházelo při mých starostech.
1: No, tak co děláte tady v lázních?
2: Pojďte sem. No? Tak ty jsi to pro sebe.
1: Ano.
2: Mám tady rande. No rande. 40. Blondýna. Mašina.
1: Počkejte, jaká mašina?
2: Taková aerodynamická. Jen to rozjet.
1: Vy jste strojvedoucí.
2: Ne, já jsem jenom vedoucí. No a protože na to mám, tak jsem si vyrazil za hranice všedních dnů.
1: Tak vy jste si vyrazil za hranice všedních dnů a přitom vypadáte hůř než v neděli.
2: Já se cítím výborně, svátečně, hodobožově.
1: Spousta lidí se cítí výborně a zatím jsou prolezlí chorobama. No byl jste u lékaře?
2: Co bych dělal? Nikdy, nebyl.
1: Nebyl, no dovolíte.
2: Prosím.
1: Víc jsem si to myslel. Máte zbujelej žlučník.
2: Zbujelej.
1: No jo, když jsem ho nahmatal přes kaloty, tak to je žlučník jako bejk. Vegetativní změna, pane.
2: Vegetativní, ale to no, si vegetuje. No. Já každému přeju. I bejkovi. I sobě. Podívejte, sobě taky přeju, vám taky popřeju. Račte si cvaknout.
1: No. Dovolte, vždyť je to alkohol.
2: To není alkohol, to je becherovka. No. 13. pramen, no lízně, když si to tam.
1: Ani nápad, abych dopadl jako vy, já se v chorobách dost vyznám. Jak vás tak poslouchám, vy máte průdušky v háji zeleným.
2: No, háji, jsou si dělali průdušky v háji zeleným, člověče.
1: No, protože máte bílý jazyk, když vás celou tu dobu pozoruju. Bílý jazyk.
2: Já, že mám bílý. Co to říkáte, teď je červený jako rozpálený železo.
1: Co?
2: Krásně červený.
1: Už je zase červený. To není jazyk, to je chameleon. Já se v průduškách vyznám, s těma se byl už v 5 lázních. Dovolíte?
2: Prosím.
1: No jo, a štítnou žlázu máte zduřelou.
2: Jo.
1: No struna jako tele, vole. Máte, vole, že nemůžete.
2: No nemůžu.
1: No. Vidíte, nemůžete vy.
2: No nemůžu.
1: No, tak já vás nechci strašit, ale otevřete na skavě ústa.
2: No prosím, a...
1: Co je? No to je hrozný.
2: Jestli něco zpozorováno.
1: Ale podívejte se, jste pojištěný na život, máte rodinu?
2: No pana krále, to je to se mnou vážně tak zlý.
1: Podívejte se, nepíchá vás tady pod levou lopatkou?
2: No často, tadyhle mě to píchne a...
1: No jo, to je exudát, ten mám už od maturity. Pane, choroby navazujou jedna na druhou. Patrně mě budete mít taky mozkovou analýzu.
2: Co? A co je na to dobrý?
1: Tahle vodička. Dokud není pozdě, pijte vodu, berte koupele, užívejte lázeňské péče.
2: Bože, tak vidíte, ještě před chvilkou jsem se cítil na 20 a teď se třesu jako sulc.
1: A mně se zase ulevilo, že jste tady konečně v těch lázních popravu.
0: Rádio Jihlava. 101,1.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štěpec a

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuše, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Nemůžeme ještě v tomhle hledat, spěchá.
2: No, tak počkejte, tak to uděláme jinak. No, ne, nikam nechoďte, jo?
1: Já nejdu nikam.
2: Já to vytočím. No. Haló? Kde nádraží? Jsou to informace? Soudružko, prosím pěkně, kdy odjíždí vlak do Lužec pod Bukem?
1: Pod Smrkem.
2: Pod Smrkem, prosím. Jo, vy víte, že pod Smrkem? Ano, děkuji vám srdečně. 10.46, děkuji, já zde to vyřídím. No tak vidíte, 10.46 vám to jede.
1: No tak Slava, a kdy tam přijedu?
2: Holko, člověče, jste se mohl zeptat taky najednou, tohleto. No tak. Haló, zde nádraží. Soudruhu, prosím pěkně, kdy přijíždí vlak do Lužec pod Smrkem? Kolik? 22.10? O, tak brzo. Děkuji, děkuji vám srdečně. No vidíte, 22.10.
1: No tak Slava.
2: Máte čas.
1: No tak mohu jít.
2: No můžete jít, klidně jděte, jízdenku máte.
1: Tak děkuji vám.
2: Prosím, nasledujte. Haló, haló, počkat, co to nesete?
1: To je židle.
2: No to vidím, tak topr, počkej, zpátky.
1: Ale já vezu židli, tetice, do Lužce pod Smrkem.
2: To nemůžete, pane, to na to musíte mít stěhovací vagón.
1: No jak to, na židli?
2: No samozřejmě, když se stěhujete, musíte mít stěhovací vůz. Ale... Pane, to by to za chvilku vypadalo, prosím vás, že jste si nevzal kredenc sebou.
1: Soudru, já se nestěhuju, bydlím v Praze.
2: Jo, v novostavbě, víte?
1: Vy mě znáte?
2: Ne.
1: Tak jak to víte?
2: No, že se vám ta židle tam asi nevejde.
1: Ale ne, židli jsem zakoupil tetičce a vezu jí k ní do Lužce pod Smrkem.
2: A vlakem?
1: A přece nepůjdu pěšky.
2: No proč ne? Máte židli, můžete si cestou odpočinout.
1: Soudru, já opravdu pospíchám. Puste mě tam i ze židlí.
2: Tak to nejde. Helejte, zkuste to autobusem.
1: Ale tam jsem se pokoušel a autobusu židle neberou.
2: No bodej by brali, mají svoje židle. U nás taky ve vlaku máme svoje židle. To nejde, pane, to nejde.
1: Soudru, mějte slitování, co si počlák mě podajte, kde mě tu židli vemou.
2: No tadyhle v úschovně vám ji vemou.
1: Ale já ji potřebuji dostat do Lužce.
2: Ale teď máte čas, podívejte se, kolik je hodin. No, vlak vám jede v 10.46, kolik je teď?
1: Teď je 10.
2: Ježišmarja, už 10?
1: Ano.
2: Argo, tak to já posvačím. Já posvačím. Dovolíte, já si tady sednu.
1: Ale prosím.
2: Budete tak láska.
1: Ježišmarja!
2: Co se vám stalo?
1: Ale židle byla nová.
2: Co, nová židle?
1: Jo.
2: Sakra, a já nerozum, asi na ní sednul, víte? Ukažte, já vám pomůžu. Ukažte, já vám pomůžu to složit dohromady. No, dejte si to takhle. No vidíte, teď už to nevypadá jako židle. Tak s tímhle tím můžete klidně do vlaku.
1: Děkuji vám.
2: Šťastnou cestu.
1: Děkuji.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Promiňte, že vás ruším. Nezapomeňte řeč, ale když tak na vás koukám, nejste vy z Prahy?
2: Jsem?
1: No.
2: Jak to víte?
1: No, to já se kouknu a hned poznám. Vy totiž všichni máte takovej žluto-zelený ksicht. Něco jako povadlá kapusta. Nic ve zlým, víte, ale já když vidím takovouhle strašidelnou vizáž, jako máte vy, tak si řeknu, vydá zase jeden chudáček nedůživej z Prahy.
2: No, no
1: nic ve zlým, nic
2: tak
1: ve zlým.
2: Vidíte, proto jsem se vydal do přírody, abych se nadechal čerstvýho vzduchu.
1: No,
2: rád bych se dostal na křivoklát, abyste mi řekli,
1: co tam dostanu. A co tam budete dělat? Kromě toho čerstvýho vzduchu.
2: No, jdu na vejlet, abych se tam nadechal čerstvýho vzduchu.
1: No nic myslím, že se vás ptám, víte, to já vám rád poradím, já to znám všude, když chcete na křivoklát, tak vám řeknu na křivoklát, kdybyste chtěli na Líšnici, tak vám řeknu, sakra, nechtěl byste jít na Líšnici?
2: Co bych dělal, prosím vás, na Líšnici?
1: Tam je vzduch, drahej pane, a pivo jako křen, zeťák ho tam šenkuje, jestli vám můžu dobře radit, jděte na Líšnici, to se dáte, helejte, takhle
2: vlevo. No moment, já nechci na Líšnici, já chci na křivoklát a když jsem si řekl, že půjdu na křivoklát, tak tam taky dojít musím.
1: No prosím, když musíte, tak musíte, to já vám to neberu, já to znám tady všude, když chcete na křivoklát, tak mám řeknu na křivoklát, když byste chtěli na Líšnici, tak mám poradit na Líšnici. Když já znám to kolem, ve všem okolí dobře, když jak říkám, tak já nejsem zejší, já jsem z Broumovic, víte, rodák z Broumovic. Safra, nebyl byste tam někdy?
2: Kde, prosím?
1: Broumovice, Broumovice.
2: No nevím, kde to vůbec je, mě to taky nezajímá a Broumovice mě vůbec nezajímají. Řekněte mi, kde, kudy se dostanu na křivoklát.
1: Víte, mě pořád vrtá hlavou, že vy jste mi takovej nějaký povědomý. Tak vážně, jste nebyl v Broumovicích?
2: Bude bych vám
1: nebyl povědomý. Neměl jste tam před první světovou válkou, neměl jste tam trafiku? V Broumovicích, tam byl jeden takový chlapík.
2: Bude bych vám nebyl povědomý, tady na mě půl hodiny koukáte.
1: A víte, že to je možný? No jo, konečně, když vy jste z Prahy, tak jak bych vás možná z Broumovic?
2: Kruci,
1: zvláště, když už jsem tam přes 40 let nebyl.
2: Dědo, vy máte nervy ze železa.
1: No jo, a víte, čím to je, mladý pane? Že já mám nervy jako...

0: Zežereza.
1: Vy máte nervy,
0: Zežereza.
1: Ale já mám nadranc. Řekněte mi, a naposled se vás ptám, kudy se tam dostanu?
0: A kam, prosím vás?
1: Na Karlštejn.
0: Na Karlštejn, to nekde.
1: Co to povídám? Na Křivoklát.
0: Jo, na Křivoklát. No vidíte, konečně rozumná řeč. Tak poslyšte, když vyjdeme tady z toho standpunktu, jak tady sedíme, vezmeme to jako výchozí bod, pak spojnice. Nechtěl byste radši na Líšnici?
1: Já chci na Křivoklát.
0: Tak hlejte, abyste nelitoval, pane, tam je vzduch jako křen, pivo jako křen, zeťák, to je taky křen.
1: Já chci na Křivoklát.
0: Počkejte, na Křivo... No tak to jsou dneska lidi. To bude asi z toho horka. Řve na Křivoklát, já chci na Křivoklát. A nakonec jde stejně na Líšnici.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Yeah.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No tak vy, soudruhu Chvojko, tvrdíte, že venku je zima, že tam chumelí. A tady u mě v mé kanceláři, že je příjemné teploučko.
2: Jistě, že venku je minus 8 stupňů a tady, i když špatně vidím na teploměr, je, odhaduji, že je tak 22 stupňů.
1: No. A co když je tomu právě naopak?
2: Jak to naopak?
1: No naopak. Co když tady u mě v kanceláři jde přímo o zápal plic, jaká je tu zima? A venku, že kvetou třešně.
2: Ale už samotný fakt, že máme prosinec, to vaše tvrzení vylučuje. Kromě toho je tady zánovní ústřední topení, když vidím byť i trochu sfušovan.
1: No, já vidím, že jste člověk, kterému je pravda nade vše, že?
2: To je pravda. Už jsem se pokoušel několikrát proti tomu něco udělat, ale já už jinej nebudu, soudru osobně referente.
1: Nebudete. V tom případě je mi ovšem líto.
2: Já jsem prosím dobře nerozuměl. Jak líto?
1: No ne, vás mi není líto, vám naopak blahopřeji k takové povaze.
2: To znamená tedy, že jsem...
1: Ano, to znamená, že se nehodíte pro místo, o které se ucházíte. Děkuji vám.
2: To nechápu, mám nejlepší doporučení.
1: No vidíte, tak to zkuste někde jinde. Vaše schopnosti neodpovídají našim požadavkům. Děkuji vám.
2: Jak to můžete odhadnout jen tak, bez zkoušky?
1: Ne, zkoušky právě proběhly. Bohužel neúspěšně. Děkuji vám, mějte se hezky, zkuste to někde jinde. Další, prosím.
3: Já jsem nějaký pištora, soudruh.
1: Že tak, já nejsem ředitel.
3: Můžu?
1: Samozřejmě, posaďte se. Tak vy jste soudruh Pištoro, posaďte se.
3: Ano, já jsem.
1: Vy jste soudruh Pištora Ignác a ucházíte se na základě našeho inzerátu o místo, že?
3: Ano, já jsem četl, že hledáte muže pro úkoly se zvláštní poslání, tedy oboru zvláštní poslání, soudruh ředitel, já jsem vždycky měl...
1: A můžete mi říci, proč přicházíte až dneska?
3: No, to máte.
1: Pardon, proč jste nepřišel včera, jak bylo domluveno?
3: To bylo domluveno. To máte tak, soudruhu, náměstku.
1: Nejsem náměstek.
3: Vy byste mohl.
1: Podívejte, nebojte se nazývat věci pravý jméno.
3: Já se nebojím, právě naopak snad. To máte tak, mě včera potkala taková zvláštní nehoda, babička najednou strašně zle a že tedy umře, nebo co, víte, no ne, to taky... Požehnaný věk, 96 let, taky vezu rychle do nemocnice, taky se ní tam doveze, samozřejmě, že jsem si taky vyžádal potvrzení ošetřujícího lékaře.
1: Kde pak máte to potvrzení?
3: Vítr, víte? Já spěchám potom k vám, jdu po mostě, najednou vítr, a potvrzení bylo ve Vltavě, no.
1: Ovšem, vy jste si musel uvědomit důležitost takového dokumentu, ne?
3: To jsem si taky uvědomil. Samozřejmě, taková prekérní situace, já jsem okamžitě do té Vltavy skočil, abych to potvrzení zachránil, a ne? Než jsem kraulem vyplaval se šlajsny na ten vlnolám, co tam? Na lámu vlny? Potvrzení bylo pryč. Tak jsem vylez, stojím, koukám a vidím celý mokrý, říkám si, no takhle, Ignáci, přeci takhle mokrý. Ty můžeš jít žádat o místo pro úkoly se zvážním posláním. Vy jste nedostal telegram?
1: Ne, to jsem nedostal.
3: No prosím, tak ani na ten poštovní úřad se člověk nemůže spolehnout. Já to všecko vylíčil, věřte mě. 18.40 je zase pryč.
1: Dobře. Ostatně já jsem rád, že jste se neutopil.
3: Včera byla teplá voda, přijel.
1: Jděte teď v prosinci?
3: No jistě. Promiňte. Abych se vás nerad dotkl. Ano, nezlobujte. Já jsem totiž členem klubu pražských otužilců. My jsme trénováni a zvyklí na plus 4 nad 0, tedy 4 Celsia. Včera bylo 6. Ale vy mě nevěříte, soudruhu doktore.
1: Samozřejmě. Já vidím, že máte velké štěstí.
3: Ano, to já jsem dítě štěstí. Narodil jsem se v květnu, ještě k tomu v neděli. Jo.
1: Počkejte. Ovšem tady v dotazníku uvádíte narozen 6. června 25.
3: 25 se uvedl? Ale ne. No jo. Znáte přece poměry na farách, ne? Starý farář byl strašný sklerotik. A místo květen napsal červen. A navíc to byl latiník. On psal i ten květen s cvěten, víte?
1: S tím se si docela jist, tady co říkáte.
3: Byl jsem u toho, ne? No tak. Jsem viděl. Maminka byla včasně celá bez sebe. Kmotra tam měla 8 dioptrií, to si vůbec nevšimla, to pro ní nic neznamenalo. Dobrý, všecko. No a tatínek ten s radostí nad tím, že se mu narodil kluk jako buk, podívejte na mě, že jo? Tak ten byl tak v podroušeném stavu, že nás vynesli tenkrát oba.
1: Ovšem později jste musel...
3: Jak později, ano, si... později. To ovšem daleko později, strýc Krištof, později, až při zápisu do první třídy, ten na to přišel. Jenomže to víte, co za tu dobu všecko uplyne. Farář starý, sklerotik a latiník zemřel, přišel nový, teda, byrokrát, no. Zůstalo přitom dceru, no ale měsíc tam, prosím, no. Mám na tom záleží, co druhu? Docente?
1: Vůbec ne. Nejsem docent. Vůbec mi na tom nezáleží. Naopak, já vám mohu sdělit, soudru Pištoro, že jste přijat.
3: Tak tohle oceňuji. Blahopřeji k vašemu rozhodnutí.
1: Aby se tomu rozuměl, člověka, jako jste vy, hledáme už půl roku.
3: Můžu taky?
1: Jo, samozřejmě, prosím.
3: Jednu napak, potom, že? No,
1: hledáme už... Děkuji. Tak, já si myslím, že vám práce u nás bude vyhovovat. Hmm. Zajímavá, interesantní práce.
3: Kolik?
1: No tak, 2,5.
3: Dva a půl.
1: No ne, no samozřejmě prémie. Různé odměny, podíl ze zisku. Pokud nebydlíte, máte naději na přidělení podnikového bytu. Dáte si kafičko?
3: Velice rád.
1: Boženko, kafičko. No tak, aby se to rozuměl.
3: Promiňte, já bych opravdu rád věděl, no tak, co tady budu dělat.
1: Občas se nám stane, že nesplníme plán. Jo. Nevyhovíme kontrahentovi.
3: To je běžné.
1: No, lidé si stěžují. To víte, lidé jsou různí. Píší na nadřízená místa. Dokonce do novin.
3: Podívejte, jak šasno. Kde na to berou čas?
1: No, to víte, jsou takový šourové. No tak sem tam taky něco nedodáme, zmetek nám uteče, nebo zboží dojde na místo určení špatně zabalené, nebo rezate, nebo dokonce vůbec nedojde.
3: No v podstatě, sami lapálí. No.
1: Takže vaším jediným úkolem bude, abych tak řekl, zdůvodňování nedostatku, a abych to řekl zcela přesně, vymýšlení výmluv.
3: To je moje.
1: Tak pojďte sem, podívejte se, tady mám ještě několik restů po tom vašem předchůdci. Tak, zítra pojedete do Peček a vysvětlíte, proč lokomotiva na 16. koleji, která tam stojí, jo, nejede. Jo? A kdyby si někdo všiml, že nemá uhlák, jo, tak vy už si něco vymyslíte, že jo?
3: To je směšné, jo. Bude potles.
1: Pozítří navštívíte lázně v Pardubicích a pohovoříte, proč vany, které jsme jim dodali před týdnem, potečou za týden.
3: Co? Neslyšíte? Já už ten potlesk slyším.
1: Výborně. No a konečně tady v Chrudimi budete jednat o ledničkách, které hřejou, ale nechladí.
3: Přesvědčím.
1: A tady je to ostatní, jo? Dobrý. Tak si to vezmete a...
3: Dobrý hodiny.
1: Jo, prosím vás, ještě jedna věc. Nezapomeňte si koupit teplé prádlo.
3: Já teplé prádlo? Tady...
1: Teplé prádlo.
3: Promiňte, soudruhu, osobní referente, ale to je poprvé, co vám tedy přesně nerozumím.
1: No tak váš předchůdce totiž v nápravném zařízení trpí chladem. Rozumíte?
3: Beru!
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: co říkáte?
1: No, co si přejete, chci vědět.
0: Já? Jo, tak co jsem to chtěl?
2: Lístky do kina.
0: Jo, lístky do kina, lístky do kina.
1: No, chtěl, ano. To je mně jasné, ale na co?
0: Na co? Na to, aby mě tam pustili, abych se tam dostal do kina.
1: No, to já vím také, ale ano. Na co chcete jít? Na jaký film?
0: Jo, na jaký film? Aha, no tak já jsem chtěl na ten, jak se jmenuje ten film, ten nějak italský nebo španělský, nebo jak se jmenuje ten...
1: Včera, dnes a zítra?
0: Co?
1: Na včera, dnes a zítra?
0: Ne, jenom na zítra, bo na včera to už bych nesil, jo.
1: Ano, tak
0: a,
1: na zítra.
0: Na zítra, ano, ano. A co hrajete zítra?
1: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
0: Ano, co?
1: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
0: Ano, a jak to, že hrajete zítra v sobotu večer? Zítra je pátek, ne?
1: No ano, ano, ale to hrajeme právě v sobotu večer a v neděli ráno.
0: Ano, tak ano. Na neděli ráno nechci, abych chtěl na zítra, teda na pátek večer, na zítra.
1: No ano.
0: Ano.
1: Ano, a to hrajeme právě film v sobotu večer a v neděli ráno.
0: Ano, ano. No. Já nevím, to hraje taky v neděli ráno. Že bych chtěl v neděli ráno.
2: Nevím, jak chceš, ale v neděli.
0: No jo, to je pro, to ještě spím, že jo.
1: Tak na kdy teda to chcete?
0: Co říkáte?
1: Ptám se, na kdy teda chcete ty lístky?
0: Jo, tak na kdy, no tak mi dejte tedy anebo na sobotu, mě dejte dva lístky na sobotu.
1: Dobře,
0: teda, no, ano.
1: Dobře.
0: A co hrajete v sobotu?
1: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
0: Co?
1: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
0: Ano, ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
1: No, teď vám to říkám.
0: Ano.
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
0: Ano, a po zejtří?
1: Po zejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera, v neděli ráno.
0: Ano. A v pátek nehrajete nic?
1: Ano.
0: A co hrajete v pátek?
1: No, to už jsem vám taky říkala. Ano. To hrajeme taky v sobotu, večera, v neděli ráno.
0: A v pátek odpoledne?
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
0: Ano, a jak se jmenuje ten film, co hrajete?
1: Teď už jsem vám to řekla aspoň pětkrát.
0: Tak to jsou asi přesnej, nebo co? Název toho filmu, jak se ten film jmenuje, vidět.
1: Ano, ale to už jsem vám několikrát řekla.
0: Tak?
1: Záleží na tom, na kdy ty lístky chcete.
0: Ano, no, tak buď na zítra, nebo na pozejtří, chtěl, ano.
1: No, tak zítra hrajeme. V sobotu večera, v neděli ráno a pozítří hrajeme včera, dnes a zítra.
0: Ano, ano. Já nebo ona mě podle říká, kdy to hrajou. Já nejsem z toho se rozvědět, co vlastně hrajou.
1: Tak
0: mi dejte dva na dnešek, dva na zítra, dva na pozejtří. Na včera už nechci žádnej. A sobotu, neděli a v neděli ráno taky dva. No tak já si to tam jak se kouknu, co hrát, teď druhý zahodím. Rozumíš? To dobrý, tak jo.
1: Toto trvalo.
0: No jo, no tak.
1: 114 korun mi dá.
0: To je dobrý, tak.
1: Ještě 14 korun.
0: Ještě 20 korun. Ještě 14 dostanete, ano. Tady tu máte, dobrý je to. No. Buď jsem blbej já, nebo ona. Teď se s vámi koupnu. Teď se s vámi koupnu na plakát, co hrajou. No jo, no vidíš to, no teď je to jasný. Oni nenapíšou ani na plakát, jak se ten film jmenuje. To snad není možný, no tak takhle to nesmí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý den, pane Šlaušek, já už vás neviděl ani nepamatuju.
2: Neviděl vás taky ne. Já vás vidím akorát vždycky, když se tak někde vidíme.
1: Ale včera bylo rodičovské sdružení, jak to, že ta manželka nepřišla?
2: Ale nepřišla, ona tam nešla.
1: No to vím, ale jako proč tam nebyla?
2: Ale ona tam poslala mě, víte?
1: Vy jste tam taky nebyl, pane Šlaušek.
2: No jo, já vím, to je právě celá ona, no. Poslala mě tam, ani mi neřekla, do který školy kluk chodí. No, a já tam pak jdete?
1: Ale já jdu za panem Leiblem, aby mi tak trošku píchnul s klukovým úkolem, víte?
2: A vy si s tím nevíte rady?
1: No
2: tak. Kožte, já vám to udělám, jestli chcete.
1: A vy byste to dovedl?
2: No prosím vás, dělám klukovi taky úkoly.
1: A vy mu je děláte sám?
2: No tak sám ne, no o mě někdy kluku toho pomůže.
1: No jo, tohle je zrovna z přírodopisu. Máte nějaké poznatky nebo znalosti o zvířatech?
2: No jo, pokud by ne, samozřejmě. Jo. No jo, teď já mám doma sám dva psy, mám a jednoho kanárka.
1: Dva psy a kanár, no tak no. Jako já taky.
2: Taky jo.
1: No, jo. No, jo. A co pak máte za psy?
2: No tak ten jeden pes, víte, to je ten... Cizinec je to.
1: Cizinec?
2: Ano. Je to ten Cocker Ital.
1: Cocker Ital, jo, počkejte. Cocker Španěl.
2: Je vlastně Cocker Španěl.
1: Cocker Španěl, no jo.
2: To je Cocker Španěl, ten jeden.
1: A odkud ho máte?
2: No tak já ani nevím, kde to Cocker Španělsko je, odkud ten pes pochází.
1: A kanárka máte taky?
2: Kanárka mám taky, jo.
1: No jo.
2: Ale to zase není Cocker Španěl. Ten pochází od někač z Budějovic zase.
1: No jo. Já mám taky doma kanárka.
2: Taky máte,
1: taky,
2: jo.
1: Taky, no jo.
2: Živýho, jo.
1: No přece nechcíplýho.
2: No jo, no. Živej je lepší, jo.
1: No jo. A vy máte samečka nebo samičku?
2: No tak já ani nevím, jak se to pozná?
1: No tak když zpívá, tak je to sameček a... Když nespívá, tak samička.
2: Aha, no tak v tom případě to bude někdy sameček a někdy samička asi.
1: Aha, no tak to budete mít asi pravděpodobně samečka.
2: No jo, no já jo, jsem no si jo. Chtěl původně koupit želvu, víte?
1: Jo.
2: Ona je trvanlivější než lije kanáry. No ale zase většinou nespívá, že jo? No. A když vám spadne na nohu, to je jak cihla, prosím vás.
1: No, to máte pravdu. A nemáte náhodou nějaké znalosti o ptácích?
2: Ale jo, to jo.
1: Jo.
2: No jo, ptáka já poznám na první pohled.
1: Jak by ne?
2: No jo.
1: A co takhle papouškům, rozumíte?
2: Papouškům jestli rozumím?
1: Jo.
2: No tak, když mluví pomalu, tak jo.
1: Ale ne, já myslím jako, jestli máte nějaké znalosti, totiž kluk tady má napsat něco o papouškovi, víte, jestli něco nevíte bližšího, nebo tak.
2: Aha, no tak to jo, to vím, no tak vím například bezpečně o nich, že jsou špatně k sehnání.
1: Tak, jestli chcete...
2: Já jsem si chtěl právě taky koupit papouška, víte?
1: No tak, jestli chcete, já vám ho seženu.
2: Jo, vy byste mohl.
1: No ovšem.
2: Aha, no.
1: No a vy máte papoušky rád?
2: No tak já jim všecko, což ho chcete.
1: Pane Šlaušek, přece byste nejet papouška.
2: No ty nechutnají špatně, nemyslete.
1: Pro Krista pána,
2: vy jsou dobře nadívaný, chutnají dobře.
1: A vy už jste jedl papouška?
2: No vy děláte, jako by to bylo něco jedovatýho. Ten chutná jak kanárek, prosím vás.
1: Ale víte, co takový papoušek stojí?
2: No to já nevím, já ho dostal zadarmo.
1: No, ale ten stojí několik tisícovek.
2: Několik tisíc?
1: No všem.
2: Papoušek,
1: no.
2: Jo. Je to možný? A že mi to ten papoušek nevřek, než jsem osněl.
1: To bychom se vlastně dostali k tomu úkolu, pane Šlaušek. Tady má ještě kluk něco, nějakou otázku, kde je nejvíce rozšířen tučňák patagonský. Nevíte náhodou?
2: Tučňák patagonský?
1: Jo.
2: No tak to vám můžu říct, ano. Ten je, myslím, nejvíce rozšířen na zadní části.
1: No, dobře, ale to je jako míněno, kde se nejvíc vyskytuje.
2: Jo, kde se nejvíc vyskytuje. No tak ten se vyskytuje nejvíc, kde je ho početně nejvíc, víte?
1: No dobře, ale kde to jako je, to chtějí vědět.
2: Aha, kde to je? No tak přesně to nevím, ale myslím, že to je někde u Tábora dole, nebo kde to...
1: Ptáci, jak je vidět, vám taky asi moc nejdou. Tady má kluk ještě nějakou otázku o zajících. Nevíte něco bližšího o zajících?
2: No tak o těch vám můžu říct dost o zajících.
1: No tak aspoň to.
2: Ano. No tak zajíc například, ten je zase nejlepší na smetaně.
1: Ale ne, tak to není míněno. Já myslím, jako, že zajíc je hlodavec. Ano. Že je divoký a tak, víte?
2: Jo, zajíc,
1: no,
2: jo.
1: No přece zajíc není domácí zvíře.
2: Ne, to není zvíře domácí zajíc, pak. Zajíc je zvíře přespolní. No ten se stravuje venku, na polích zajíc. Ano, takhle venku v přírodě a v přírodě taky hlavně se na něj pořádají medvědí hony.
1: Prosím vás, pane Šlapšek, snad zaječí hony, ne?
2: A nebo zaječí hony, no. Protože vlastně medvědí hony se dělají na srnky, že jo?
1: Takže, ale medvědí hony se pořádají na medvědy.
2: A nebo na medvědy, no to je jenom, může dělat každý, jak chce, že jo? To je...
1: No a kdy takový zajíc má hájení, to náhodou nevíte?
2: No tak hájení, to vám můžu říct, ano. Jo. Zajíc má hájení přesně v době, kdy se ty zajíci nesmějí střílet.
1: No to já vím, ale kdy to jako je, kdy se nesmějí střílet?
2: No to je právě v době toho hájení, víte? To se smějí střílet jenom samci, protože samičky jsou březí.
1: No tak to ani nevím.
2: No jo.
1: No a jak se pozná, že to je sameček, anebo jestli je to samička?
2: No to se pozná, když běží von, víte, tak je to samec, a když běží vona, tak je to samička.
1: No. A jakýho věku se takový zajíc dožije, to náhodou nevíte?
2: No tak ten se dožije věku podle toho, v jakém věku se zastřelí, víte?
1: Dobře, já myslím jako než se zastřelí.
2: No tak než se zastřelí, tak to žije celý život, až potom chcípne potom ten zajíc.
1: Tak to si asi moc nerozumím. Podívejte se, tady mám ještě poslední otázku o velbloudech z úkolu. Nevíte něco zajímavého o velbloudech?
2: O velbloudech něco zajímavého?
1: Jo.
2: No tak to vím například bezpečně... To je zajímavý, že no. Mnohý z nich je hrbatý. To je zajímavý.
1: No tak to vím. To
2: ano,
1: vím.
2: Ano. A od zajíce se liší jedině tím, anebo řekněme, má společného, víte, se zajícem jedině to,
1: ano.
2: Že to taky není zvíře domácí, velbloud, protože on je právě do pokoje moc velký.
1: No víte? Dobře, ale... domácí zvíře se přece nemusí dávat do pokoje.
2: No jo, no to se nemusí, že, ale on jako i do kuchyně se moc nehodí velbloud.
1: A se takový velbloud náhodou žere, to nevíte.
2: No tak ten žere všecko, na co přijde velbloud. No jo. No když na nic nepřijde, tak žere něco jinýho, víte. On není nějaký fajn šmekr velbloud, ne. Ten žere třeba i suchý knedlík a tam.
1: Takže je to takový jako všežravec.
2: Všežravec, ten žere všecko, no. No tak ne úplně všechno, že jo, třeba já nevím, prázdný flašky a takovýhle věci, že jo, který se nějak špatně políkají, ty on nežere, ale jinak žere i věci, které já bych do sebe nikdy nedostal.
1: Jestli je přežvíkavec, to náhodou nevíte.
2: Co jestli je?
1: Jestli je přežvíkavec, jestli jako potravu přežvíkává.
2: Jestli to někomu přežvíkává?
1: Ale ne, jestli je přežvíkavec.
2: No jo, no tak možný je všecko, ano. Že třeba dejme tomu, když ten majitel má špatný zuby, že si tu večeři nechá přežvíkat od velblouda, že jo?
1: Ne, přežvíkavec to znamená, že to zvíře, to žrádlo přežvíkává dvakrát.
2: No jo, to já myslím, ano. Jednou pro pána, jednou pro sebe, že jo?
1: Prosím vás, přece si nikdo nenechá od velblouda přežvejkávat večeři.
2: No já bych se taky nenechal, víte. Třeba chudák má hlad, chce to spolknout a někdo mu to veme z huby, jo. Co se nedělá?
1: Nešlapšek, necháme toho raději. Vy vlastně ani nevíte, co je to přežvíkavec, to je těžká věc. No. Podle vás, kdyby ten kluk ten úkol psal, tak já nevím, jak to dopadne.
2: No jak by to dopadlo, když já píšu klukovi taky úkoly, ne?
1: No to se divím, kdyby to napsal, no tak snad, já nevím, snad propadne.
2: No to se tomu tak diví, tady ten můj už taky třikrát prolí, tak no
0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

mám lísky na snění, co vynesou jmění a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vynesou.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Kolik to mě to dneska prohnalo, pane. Snídám, pijou hlavu, mám v kalupu, doháním plán, hltám rychlenou zeleninu, pádím prospěšninu, honím se za každou sukní, prchám do rychločistírny a pak, poněvadž obyčejně v něčem lítám, div nevyletím z kůže. Ale pozor, nenaříkám, nekňourám. Navzdory všem alkoholikům já se opájím tempem doby. Já neudělám ani grok pomalu. Zbožňuji rychlost, zbožňuji kvalt a proto nade vše miluji závratný pohled na jezdce, který má na krku 50, kapse 5, 10 prostějovských 60 k sobě a pálí to 100 do tabule. Okres Prievidza vám děkuje za bezpečnou jazdu. Ano, přátelé, žije se čím dál rychleji. Za 2 hodiny jste v Moskvě, za 2 dny na měsíci a za 2 měsíce vám obnova podrazí boty. Všude se přemýšlí, která usnadnit listu závod s časem. Pohleďme na elektrické dráhy, to mrkáme na dráhu. Již nyní se řídí po boulevardech soupravy rychlosti až 15,37 km v hodině. Zítra to vyletí na 15,39 km. A pozítří samopomyšlení nás leká. Pozítří si pasažeři vyšlapou, co vyšlapou. Vyběhají. Tramvajovou přepravu bez průvočích, bez stanic, bez řidičů i bez cestujících. I kladka bude vypadávat automaticky každých 5 minut. A v přeplněné tramvaj se budeme drcat jenom na znamení. Jaké výhody přináší automobil? Zeptejte se pana Bakulajdra. Sotva mu vystavil řidičský průkaz, šlápnul na to a hned pár kroků za advokátní poradnou proti Kovošrotu naboural do dopravního inspektorátu kousek od nemocnice, kam měl navštívit švagra po výbrusu. Zkrátka nemít auto, co pak by všechny tyhle ty další náležitosti vyřídil takhle jedním vrzem? I na záchytku to stihnul. Rozkvět motorismu je vůbec přímo frapantní. A mimo pražský automobilista, když přijede do Prahy, nemít na ulicích namalované ty šipky, tak neví, kam má narazit. Doba je technika, technika je pohyb. Se vším se hýbá. I zdi budou pohyblivé. 3x za den si přestavíte bytovou jednotku podle svýho vkusu. To přijde chlapeček od sousedu a řekne: pane Trucna, půjčte nám 2 příčky. Tatínek si chce v klidu přečíst Saganovo.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, Stejněček u vody se tak uklidní, uvolní se.
2: Já mám z toho nervy na drant. Když neberou, tak bych se vzteknul.
1: Kolik jste dneska vytáh?
2: Ještě jednu a budu mít první.
1: Jestli dovolíte, čím je krmíte?
2: No to je takový složitý recept. Dělám si těstíčko. Koupím lístkový, dám do toho pár rozinek, trochu drcených vlašských ořechů, tam prdle griotky, zakápnu citrónem a nakonec dám štipec muškátu.
1: A co ryba?
2: Ta nic neví, já to žeru sám. Cítíte? Bahno.
1: Tu vůni posečených luk, který se tak člověk nadechne, tak to by rovnou v skály lámal, co?
2: Vás nežerou komáři?
1: No tak víte, já se tak ani nepřipouštím. Já když se dívám na tu hladinu, do hloubky,
2: plave tam pěkný svinstvo.
1: A do dálky, tak mi vám táhne hlavou takovej krásnej sen.
2: Vypadáte docela normálně.
1: Že vám jednou chytím zlatou rybku.
2: Tak to nevypadáte.
1: Další chytím, tak ji tak vytáhnu z té vody a ona ke mně promluví lidským hlasem, řekne: ty můj princip.
2: On je blázen.
1: Splním ti jedno velikánské přání.
2: Prosím vás, co byste si tak mohl přát teď?
1: No tak takovou nepříliš rozložitou rodinnou vilku, okál.
2: Červotoč, povodeň, požár, do smrti jste žebrák.
1: Tak květinovou zahrádku, jako dlaň.
2: Víte, co dovede udělat s takovou vaší zahrádkou jeden jediný krtek?
1: Tak aspoň pejska, takového malýho chundelatýho, Josefčíčka.
2: Podívejte se tady za ucho, 12. Josefčíček, a nebyl chundelatej.
1: No tak aspoň takovou malou čtyřbarevnou tušku Hartmund, že?
2: Vy tady kecáte a bere vám ryba. Jele, zlatá rybka, no tak si honem něco přejte. Co jste to udělal, člověče?
3: Jo, já si kvůli jedný zlatý besty nechám zničit život, víte?

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde blondýnka k psychiatrovi. Pane doktore, já mám komplexy. A co vás konkrétně trápí? No nemůžu uvěřit, že jsem tak hezká, jak vypadám.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.

0: odpověď skrytá.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Teď je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezkou středu. Na českých silnicích zemřelo o prázdninách 100 lidí, což je o 12 víc než loni. Počet obětí dopravních nehod se tak vrátil na úroveň roku 2021. Nejvíce obětí bylo mezi motocyklisty.
4: Jihlava aktuálně.
5: V Jihlavě mohou lidé symbolicky adoptovat některý z mladých stromů a přispět jim na péči o něj. Do nového projektu město zařadilo dřeviny vysázené v posledních 5 letech, protože ty nejvíc potřebují pravidelnou zálivku, řezy a jinou odbornou péči. V listopadu mohou jihlavští dobrovolníci také pomoci s výsadbou Aleje svobody k letošnímu 90. výročí narození Václava Havla. Rakousko o 6 měsíců prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem. Oznámil to rakouský ministr vnitra, podle kterého jsou stávající opatření proti nelegální migraci a pašerákům nadále nezbytná. Rakousko tvrdí, že dřívější rozšíření kontrol z hranic do hloubky pohraničí bude mít na pravidelné přeshraniční dojíždění minimální dopad. Hokejová reprezentace vstoupí do nové sezony ve čtvrtek 5. listopadu zápasem proti Švédsku v pražské O2 aréně. Utkání, které bude součástí úvodního turnaje seriálu Eurohockey Tour, bude zároveň premiérou nového realizačního týmu, vedeného hlavním trenérem Zdeňkem Motákem.
4: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Jsme uprostřed týdne, hezké ráno po zprávách s Katkou a nás čeká středeční ranní vysílání Rádia Jihlava. Jestli budete s námi, budeme jenom rádi, už jsme všechno připravili, ať se skvěle poslouchá. Hezký den a dobré ráno přeje Zbyněk Loubský.
4: Rádio Jihlava. 101.

0: víme, co se děje v Jihlavě.
1: Zdravé město Jihlava zve na Den zdraví. Vyšetření, prevence, první pomoc i rady odborníků čekají návštěvníky dnes 16. září v DKO Jihlava. Od 9 do 15 hodin si lidé mohou nechat zkontrolovat základní zdravotní hodnoty, poradit se s odborníky nebo si vyzkoušet praktické ukázky. Vstup je zdarma. Celkem bude připraveno více jak 30 stanovišť. Návštěvníci si mohou nechat orientačně změřit například cholesterol, krevní tlak, cukr v krvi, okysličení krve nebo složení těla. Součástí programu budou také kontroly zraku, výživové poradenství, témata duševního zdraví, prevence různých onemocnění nebo informace o sociálních a zdravotních službách. Praktická část se zaměří mimo jiné na první pomoc, resuscitaci, použití AED nebo postup při vypuzení cizího předmětu z dýchacích cest. Chybět nebudou ani aktivity pro děti, trénink paměti a didaktické hry.

váha muší, lehce tě něco vzruší, cítím, jak tělo tvý buší, divoký. Sny, který dávají křídla, mamávají, všechno zdá se být i snadný.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: Co pak ten dnešní den? Tady je kalendárium. Rok 1597. Rudolf II. Povoluje stavbu Zlatnické uličky na Pražském hradě. V roce 1975 Papua Nová Guinea získala nezávislost na Austrálii. V roce 1987 na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně se veřejnosti představil nový osobní automobil Škoda Favorit. Rok 2001 to historicky první český pilot zasedl v F1 v závodě F1, byl to Tomáš Enge. Narozeniny rok 1937, to se narodil zpěvák Pavel Bobek, v roce 1954 zpěvák Stanislav Hložek, a když se podíváme do světa, tak ve světě v roce 1925 se narodil v tento den americký bluesový zpěvák a skladatel B.B. King a v roce 1956 zase americký kouzelník a iluzionista David Copperfield. Dobrý kouzelný den.
0: Kalendárium Rádia Jihlava.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Bezděkovský mlýn na Vysočině ukazuje, že ekologické zemědělství má smysl. V srdci Vysočiny mezi vrcholí Čeřínku a Křemešníku najdete Bezděkovský mlýn. Na okraji Rohozné se v něm ekologicky hospodaří a navazuje se na historickou tradici rodiny, která je se zdejším mlýnem svázána od roku 1759. Mlýna celé hospodářství prošly mnoha peripetiemi, ale na začátku 90. let se okolní polnosti a stodola vrátily zpět do rukou rodiny. Budova mlýna nabízí ubytování spojené s agroturistikou a je tam také malá expozice mlynářství. Farma se především zaměřuje na chov skotu a hospodaření na okolních polích a loukách. Bezděkovský mlýn byl oceněn svazem ekologických zemědělců Probio a udělili mu putovní cenu Partáku v Hrnec za hospodaření v souladu s přírodou.
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: A milé děti Zlatíčka, dneska se vás ptáme a doufám, že se máte dobře a s úsměvem. Proč se smějeme?
2: Když někdo udělá něco legračně, tak to je legrační. Protože někdo viděl Maxi Psafíka v televizi.
3: My se smějeme proto, protože máme z něčeho radost, anebo že někdo dělá blbiny nebo srandy.
4: Protože když se někdo směje, tak se nedokáže jinak udržet.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezké ráno. Lidé loni v lékárnách odevzdali 770 tun prošlých či nespotřebovaných léků, které nepatří do běžného odpadu. Proti roku 2021 je to o třetinu víc. Podle průzkumu vyhazuje léky do koše téměř každý pátý Čech.
3: Co se děje v kraji?
4: Stavbu silničního obchvatu Třebíče s předpokládanou cenou 4,8 miliardy korun bez daně chce ředitelství silnic a dálnic zahájit nejpozději do 3 let. Dokončení předpokládá v roce 2031. Záměr na vybudování nové silnice teď prošel posouzením dopadů na životní prostředí. Ozonová díra nad Antarktidou se v první polovině září prudce zvětšila. Informovala o tom služba Evropské unie pro sledování klimatu Copernicus. 12. září dosáhla její rozloha zhruba 25 milionů kilometrů čtverečních, což je přibližně o 5 milionů kilometrů čtverečních víc, než je průměr pro toto období. Předpovědi vědců navíc naznačují, že díra se bude v druhé půlce září nadále rozšiřovat. Vrstva ozonu chrání zemi před rakovinotvorným ultrafialovým zářením ze slunce. Čeští volejbalisté dnes zápasem proti Slovinsku zakončí skupinovou fázi mistrovství Evropy. K duelu proti medailistům z posledních 3 evropských šampionátů nastoupí v Modeně den poté, co po 3 výhrách utrpěli první porážku na turnaji 1-3 s domácí Itálií.
3: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Pojďme se po zprávách dostat do 2. hodiny dnešního vysílání ve středu na Rádiu Jihlava. Ať se skvěle poslouchá a hlavně dobré ráno a hezký den přeje Zbyněk Loutský. Tady Rádio Jihlava.
3: Rádio Jihlava. 101.1

0: Tam na Jihlavsku.
1: Zveme vás dnes na dnešní noc literatury 2026. Čtení bude probíhat paralelně na čtyřech místech, a to Městská knihovna Jihlava, Horácké divadlo, kavárna Art Coffee a MB24, a to v 19, 19.30, 20 a 20.30 hodin. Současná evropská literatura ožije v podání herců Horáckého divadla. Jednou za rok se literatura vydává do ulic, z knihovny do kavárny, z divadelní zkušebny do výtvarného ateliéru, a nečte z ní knihovník, čtou z ní herci hlasem, výrazem, dechem, protože některé příběhy prostě potřebují zaznít nahlas. Městská knihovna Jihlava vás srdečně zve na letošní noc literatury, kulturní večer, který propojuje současnou evropskou prózu s netradičními místy a živým přednesem. Akce je součástí mezinárodního projektu Noc literatury.
0: Kam na Jihlavsku?

0: Pěknou středu přeje Rádio Jihlava, je to středa s datem 16. září, v kalendáři dneska září jméno Ludmila, všechno nej. Dnes je ale také Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy, anebo Den církevního školství. Užijte si dnešní středu, přejeme vám dobré ráno, příjemné vstávání a hezký den. Tady Rádio Jihlava, už vám zase hrajeme.
1: Hravé

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Jihlava vylepšuje parkování. Jihlava od 15. září upravila pravidla parkování mimo centrum, přibude v modrém a oranžovém režimu 30 minut zdarma. A rezidenti starší 65 let mohou požádat o 200 volných hodin zdarma pro své návštěvy. První změna pomůže hlavně lidem, kteří do regulovaných oblastí přijíždějí něco krátce vyřídit. Novinka jim umožní parkování vyřešit hned po příjezdu a mít na krátkou návštěvu větší časovou rezervu. Druhá změna vychází ze zkušeností seniorů, kteří potřebují více času pro své návštěvy. Nemusí jít jen o návštěvu rodiny. Volné hodiny lze využít také pro někoho, kdo přijede pomoci s nákupem, péčí, opravou v domácnosti nebo jinou potřebnou záležitostí. Rezidenti starší 65 let proto mohou požádat o 200 volných hodin zdarma.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Pěkné 16. září a nádherný prostředek týdne a dnešní středu vám přejeme právě teď z Rádia Jihlava a hned vám posíláme také motto pro dnešní den. Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe. Mějte se moc hezky, prožijte pěknou středu, prožijte nádherný den a hlavně, ať se dobře poslouchá. To vám přeje Rádio Jihlava a Zbyněk Loucký.
1: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
2: Datart uvádí Dny Merien.
3: Dny Merien, jo.
2: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa!
1: Na kraji zamíchej,
2: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.

0: kart extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Kart Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezkou středu. Na českých silnicích zemřelo o prázdninách 100 lidí, což je o 12 víc než loni. Počet obětí dopravních nehod se tak vrátil na úroveň roku 2021. Nejvíce obětí bylo mezi motocyklisty.
4: Jihlava aktuálně.
5: V Jihlavě mohou lidé symbolicky adoptovat některý z mladých stromů a přispět tím na péči o něj. Do nového projektu město zařadilo dřeviny vysázené v posledních 5 letech, protože ty nejvíc potřebují pravidelnou zálivku, řezy a jinou odbornou péči. V listopadu mohou jihlavští dobrovolníci také pomoci s výsadbou Aleje svobody k letošnímu 90. výročí narození Václava Havla. Rakousko o 6 měsíců prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem. Oznámil to rakouský ministr vnitra, podle kterého jsou stávající opatření proti nelegální migraci a pašerákům nadále nezbytná. Rakousko tvrdí, že dřívější rozšíření kontrol z hranic do hloubky pohraničí bude mít na pravidelné přeshraniční dojíždění minimální dopad. Hokejová reprezentace vstoupí do nové sezony ve čtvrtek 5. listopadu zápasem proti Švédsku v pražské O2 aréně. Utkání, které bude součástí úvodního turnaje seriálu Eurohockey Tour, bude zároveň premiérou nového realizačního týmu, vedeného hlavním trenérem Zdeňkem Motákem.
4: Rádio Jihlava.

Středeční dopoledne z Rádia Jihlava vám přeje Peťa Hlávková. Máme středu s datem 16. září. Svátek slaví Ludmily, přejeme všechno nejlepší. Jihlava by měla podle lídrů kandidátek řešit dopravu, obnovu centra či byty.

Ladíte Rádio Jihlava, v novém volebním období by vedení Jihlavy mělo podle lídrů kandidátek řešit například dopravu, revitalizaci centra, dovedení pitné vody z přehrady Švihov na Želivce a také nějakým způsobem podpořit bytovou výstavbu. Starostové navrhují zvážit výkup bývalého obilního sila a proměnit ho v kulturní centrum. Teď už další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jirkovi se narodí syn a chlubí se v hospodě. Představte si, je úplně stejný jako já. Z toho si nic nedělej, hlavně, že je zdravej.

0: chytřejší než rádio.
1: Víte, proč v Brně jezdí šalina a ne tramvaj? Nejspíš jde o zkomolení německého ekvivalentu Elektrišeleine. Zlí jazykové lidové etymologie ovšem podsouvají výklad Scheißeleine, tedy doslova pokálená linka. Tak přízvaná podle výkalů lemujících původně koně střežnou dráhu, tak od teď jste opět chytřejší než rádio.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: kdy hledáme signál.
1: Ladíte Rádio Jihlava ve Velkém Meziříčí. Je od včerejška až do 23. září Evropský festival filozofie. Letošní 20. ročník nabízí přednášky, diskuze a setkání s osobnostmi ovlivňujícími současné myšlení. Slavnostní zahájení je potom zítra, tedy 17. září. Za chvíli zprávy, teď už další muzika.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Dny Eta jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot Eta Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezkou středu. České dráhy výrazně posílí dopravu na dny NATO, které se budou o tomto víkendu konat na ostravském letišti v Mošnově. Národní dopravce vypraví speciální expresní spoje z Prahy, Brna a Olomouce a posilové osobní vlaky z Bohumína, Opavy a Ostravy Svinova. Kromě toho bude řada dálkových vlaků mimořádně zastavovat ve stanici Studénka.
2: Co se děje v kraji?
3: Havlíčkobrodská radnice dokončila revitalizaci další části stoletého parku Budoucnost, který zasahuje až ke kostelu u náměstí. Nově upravená je zeleň a síť cest. Přibyla odpočinková místa, herní prvky a dřevěná mola u rybníků Obora a Hastrman. Prostor před Šupichovým altánem poslouží i návštěvníkům promenádních koncertů, které se tam občas konají. Kyjev testuje novou zbraň určenou k sestřelování dronů a v noci na úterý provedla úspěšný zásah. Ve včerejším večerním hlášení to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
2: Sport.
3: Fotbalisté Tottenhamu prohráli ve třetím kole ligového poháru v Liverpoolu 1-3 a prodloužili své čekání na výhru na 4 zápasy. V brance londýnského klubu nebyl poprvé v sezóně český golman Antonín Kinský. Chytal jeho slovenský náhradník Martin Dúbravka.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Ladíte Rádio Jihlava, máme po zprávách za okamžik více o tom, že záměr na stavbu silničního obchvatu Třebíče měřícího téměř 6 kilometrů prošel posouzením možných dopadů na okolí. Víc za chvíli.
2: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými

Petra stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava. Záměr na stavbu silničního obchvatu Třebíče měřícího téměř 6 kilometrů prošel posouzením možných dopadů na okolí. Krajský odbor životního prostředí k němu vydal souhlasné závazné stanovisko. Zároveň stanovil řadu podmínek při přípravě této nové části silnice. Teď už další hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Zvěrolékař volá panu Horákovi. Prosím vás, vaše žena je u mě s vaší kočkou a prosí mě, abych ji uspal. Je to v pořádku? No jasně, a kočku klidně puste na ulici, ona už trefí domů.

0: Krásné středeční dopoledne z rádia Jihlava přeji. Vysoká škola Polytechnická Jihlava chce vybudovat centrum zdravotnického vzdělávání. Na studii a projektovou dokumentaci získá od kraje 6,85 milionů korun. O dotaci rozhodli krajští zastupitelé. Odhad celkových nákladů na centrum je téměř 380 milionů korun. Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším zase zítra v 9.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Datart uvádí Dny Marian.
7: Dny Marian, jo.
6: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Jsem jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní, špínu jedný noci jako hygiena raní, velká voda slzí, který spláchnou noč.

0: Jsem hrdina, jsem hrdina.
1: Co tady blbneš?
0: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
1: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
0: Vše na 211.cz.
1: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
0: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Přeji hezký den. Česko zažívá jednu z historicky nejhorších sklizní chmele. Podle svazu pěstitelů bude až o čtvrtinu nižší než v jiných letech. Úrodu ovlivnily vysoké teploty, výrazné sucho, ale i nepříznivé povětrnostní podmínky. Chmelu tak chybí pivovarsky důležité látky, které ovlivňují jeho kvalitu. To může společně se zvyšujícími se náklady na energie, přepravu nebo obaly ovlivnit i cenu piva.
7: Jihlava aktuálně.
8: V Jihlavě mohou lidé symbolicky adoptovat některý z mladých stromů a přispět tím

0: Na péči o něj. Do nového projektu město zařadilo dřeviny vysázené v posledních 5 letech, protože ty nejvíc potřebují pravidelnou zálivku, řezy a jinou odbornou péči. V listopadu mohou jihlavští dobrovolníci také pomoci s výsadbou Aleje svobody k letošnímu 90. výročí narození Václava Havla. Ruský oligarcha Umar Kremlev spjatý s Kremlem zaplatil oslavy, které následovaly po svatbě nejstaršího syna amerického prezidenta Donalda Trumpa. Záležitost začali vyšetřovat demokraté v americkém kongresu. Trump se nezúčastnil ani svatebního obřadu, ani následných oslav s vysvětlením, že musel zůstat ve Washingtonu kvůli jednáním o válce proti Iránu. Sport. Tenistka Sara Bejlek vstoupila do turnaje v Mexiku výhrou 6-4 a 6-3 ve druhém kole nad Alicií Parksovou. Ve čtvrtfinále se třetí nasazená Češka střetne se Španělkou Kristinou Buxaovou, která ji před 2 týdny vyřadila v úvodním duelu US Open.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné středeční dopoledne, dámy a pánové, tentokrát s datem 16. září, což je mimochodem Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy. A taky je dneska Den církevních škol. Teď je ale krátce po 11. hodině a tak nám začíná další dopolední vysílání s Fugasem na rádiu Jihlava. A co se dneska všechno dozvíte, tak třeba to, že se citelně zdraží elektřina i plyn. A taky, kdo má dneska narozeniny nebo svátek. A samozřejmě toho bude ještě mnohem a mnohem více. Tak si na všechny ty informace určitě počkejte. Já vám všem přeji dobrý den, dobrý poslech, dobrou náladu. No a hned za vámi posílám první mix největších světových i domácích hitů. S přáním, ať se vám hezky poslouchá.
1: Rádio Jihlava. 101.1

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. No a právě teď jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrap, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Hudebník a zpěvák Palo Habera se od své ženy Daniely Peštové dočkal přísného komentáře. Kdyby ho prý potkala v době, kdy se proslavil svými ultrakrátkými kraťasy, nebyli by spolu. Ale jsme spolu 26 let a když člověk narazí na svého životního parťáka, pokud se mu to povede, tak je to největší štěstí, které tě může v životě potkat, dodává Habera.
2: Radio Jihlava. Radio Jihlava.
3: Non dai modo di trovarti mai sincera.
0: Do Prahy přijel legendární Drupy, už mu je 79 let. No a vzpomněl si také na Hanu Zagerovou, se kterou naspíval slavný duet Setkání. Byla to velmi sladká a milá žena. Pěl na ní ody Drupy. Ona si ale o Italovi myslela něco jiného. Byl to rozmazlený kluk, říkávala Zagorka. Pro ní byl zpěvák se sexy chraplákem.

0: 49-letá Monika Absolonová už po operaci křečových žil znovu obula vysoké podpatky. Na její noze jsou ale stále vidět následky tohoto zákroku. Sama zpěvačka přiznala, že to zatím nevypadá zrovna nejlépe. A že po dvou anestezích na tom nebyla dobře dokonce ani psychicky. No ale teď už se snad všechno spravilo a Monika je v pořádku.
1: Láska zradí, láska hladí, láska dává právo.
2: Zatrak, zatrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.

0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane doktore, já v noci tak strašně chrápu, až mě to budí. No tak spěte sám v jiném pokoji.

0: Krásný středeční den vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugas. Máme dneska 16. září.
1: Vaše starosti.
2: Podání daňové přiznání.
3: Nebo člověk stejně musí
4: odjít. Na hlavu, víc nám nedovolíme.
0: Na naši hlavu. Pár týdnů před začátkem topné sezony ceny energií dále rostou. Na světových burzách prudce zdražil jak plyn, tak i elektřina. Což se samozřejmě odráží na nabídkách hlavních českých dodavatelů. Poté, co už na jaře zdražení elektřiny oznámili E.ON a MND, tak s koncem prázdnin se k nám přidal ještě také lídr trhu, tedy ČES. Domácnosti budou muset zaplatit až o několik tisíc korun ročně více.
5: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, na něm právě teď na vás čeká pohádka.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Kříku sojky, poznáš jednou i sebe.
3: Ondříku, tak si představ, že dneska jsem na cestě do práce potkal jelena.
4: Děda, a jak jsi poznal, že ten jelen jde do práce?
1: Naslyšenou u další pohádky.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Vítejte u zpráv. Bilance nehod na silnicích posledních let v letních měsících klesala. Letos se trend otočil a o prázdninách stoupl počet nehod i obětí. Při více než 15,5 tisících nehod zemřelo 100 lidí, tedy o 12 více než loni. Téměř třetina obětí připadá na motorkáře. Nejrizikovější skupinou z nich nejsou mladí řidiči, ale ti ve středním věku.
2: Co se děje v kraji?
3: Při letošních dnech otevřených ateliérů se budou moci lidé na Vysočině podívat do 131 ateliérů, zkušeben a dílen. Je to víc než před rokem, kdy bylo přístupných 123 míst. Akce bude letos 3. a 4. října. Slovenští hygienici oznámili, že zjistili patrně žíravinu v půllitrovém balení minerální vody Natura, které bylo plněno v Česku. Úřad hlavního hygienika Slovenska nařídil mimořádné kontroly a spotřebitele vyzval, aby tuto vodu nekonzumovali. Česká hygienická služba uvedla, že se potenciálně nebezpečná šarže vody na území Česka nevyskytuje.
2: Sport.
3: Necelé 3 týdny poté, co při tvrdém pádu na Vuelte utrpěl několik zlomenin, už nejlepší současný cyklista Tadej Pogačar znovu šlapal na kole, zatím jen doma na stacionárním, což dokumentoval videem na Instagramu. 27-letý Slovinec se zotavuje po operaci klíční kosti. Zlomený měl i krční obratel a prodělal otřes mozku.
2: Rádio Jihlava,
4: 101.1 FM.
2: Jsme tady s vámi.
5: Máme tady pravé poledne, vy posloucháte Rádio Jihlava a já vám všem přeji dobrou chuť. Vítám vás také při poslechu Rádia Jihlava. Už za malou chvíli nás čeká další recept. Jaký? Dneska to budou zapečené brambory z dýní. No, tak si na to určitě počkejte, čeká vás to už za malou chvíli. Mezitím ovšem vychutnávejte další hity na vlnách Rádia Jihlava.
2: Rádio Jihlava. 101.

Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. Máme dneska 16. září. Blíží se nám doba Halloweenu, čili dýní. A tak si dneska dáme recept, jak se dělají zapečené brambory z dýní. Brambory oloupeme a nakrájíme na tenké plátky. Dýní omijeme, rozkrojíme, odstraníme semínka a nakrájíme ji na stejné plátky. Bazalku omijeme, osušíme a nasekáme na drobno. Smetanu nalijeme do rendlíku, hermelín nakrájíme na malé kousky, přidáme ke smetaně a za stálého míchání krátce povaříme, dokud se sýr nerozpustí. Vmícháme bazalku a ochutíme mletým pepřem. Troubu předehřejeme na 180 stupňů. Zapékací formu vymažeme máslem a střídavě do ní skládáme vrstvy brambor a dýně. Jednotlivé vrstvy potom průběžně mírně dosolíme a zakončíme vrstvou brambor. Všechno potom rovnoměrně zalijeme připravenou smetanovou omáčkou, formu vložíme do předehřáté trouby a pečeme zhruba 45 minut, dokud nejsou brambory i dýně měkké a povrch zezlátnutý. Hotové zapečené brambory z dýní pak necháme krátce odpočinout a můžeme podávat.

Témata, která vás baví. Rádio Jihlava. Máme vás rádi. Rádio Jihlava. Shine bright like a diamond.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Slyšel jsi, že Klára má věno 2 miliony? Hele, to není věno, ale bolestné pro ženicha.

0: Zatáčka!
1: Od včerejška nám začala druhá etapa prací v křižovatce Tolstého a třídy legionářů. Křižovatka se úplně uzavřela a změny se tentokrát dotýkají i MHD. Křižovatka Tolstého a třída legionářů je uzavřena pro veškerou dopravu. Projet tam může pouze MHD. Objízdná trasa vede po Jiráskově, Fricově a Havlíčkově ulici.
2: Hravé léto na rádiu.

0: Posloucháte polední program Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 16. září a tak se můžeme podívat, kdo nám dneska slaví svátek. Tak jsou to Ludmila, Lídmila, Kornel, Kornélie a Lola. Přejeme tedy všem oslavenkyním a oslavencům všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
4: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Karte Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Karte Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Hezké odpoledne. Rodina a blízcí se dnes ve Velké síni Strašnického krematoria v Praze rozloučili se spoluzakladatelem a frontmanem kapely Jojo Band Richardem Tesaříkem. Oblíbený hudebník a rodák ze Svitav zemřel minulou neděli ve věku 80 let.
3: Jihlava aktuálně.
4: Nemocnice Jihlava zahajuje od 22. září očkování proti onemocnění COVID-19. Zájemcům bude k dispozici aktuální vakcína. Očkování bude probíhat každé úterý v infekční ambulanci nemocnice. Dva lidé ze čtvrti z blízkosti letiště ve Frankfurtu nad Mohanem onemocněli malárií. Během léta tam na takzvanou letištní malárii zemřeli dva zaměstnanci letiště. Nově nakažení nebyli v zahraničí a na letišti nepracují. Mezi příznaky nemoci patří zimnice, bolest hlavy nebo kloubů a potíže se zažívacím traktem.
3: Sport.
4: Čeští volejbalisté dnes zápasem proti Slovinsku zakončí skupinovou fázi mistrovství Evropy. K duelu proti medailistům z posledních tří evropských šampionátů nastoupí v Modeně den poté, co po třech výhrách utrpěli první porážku na turnaji, a to 1-3 z domácí Itálií.
3: Rádio Jihlava,
5: 101.1 FM.
3: Jsme tady s vámi.
6: 13. hodina je za námi, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál. Už za chviličku nás čeká pohled na slavné osobnosti z bulvárního okénka. No a dneska konkrétně se podíváme na konec Kostkové a Ebena ve Stardance. Více pro vás budu mít už za malou chvíli.
3: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým...

Dua a Eben. Konec ve Star Dance. Kdo je nahradí? Vítejte v bulvárním okénku. 20 let tvořili neodmyslitelnou součást jednoho z nejúspěšnějších tanečních pořadů současnosti. Nyní jejich společná cesta končí. Smutnou realitu potvrdili Marek Eben i Tereza Kostková na tiskové konferenci k poslednímu ročníku v jejich režii. Pocítili jsme a usoudili, že přišel moment, kdy nastane konec. Tahle řada pro nás tedy bude poslední. Děkujeme za těch 20 let, uvedla Kostková. Eben připojil stručné, bylo to krásných 20 let života.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Všechny ženy mají bod G na stejném místě. Na konci slova shopping.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladění na vlnách 101.1 FM. Máme dneska 16. září. Pojďme se teď ještě mrknout, kdo se kdy právě 16. září narodil. Tak třeba zpěvák Standa Hložek, zpěvák Robert Křesťan, zpěvák Pavel Bobek, ale taky americký kouzelník David Copperfield. No a pokud vy jste se někdo narodili v tento den, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z Vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.

0: Posloucháte, dámy a pánové, odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem, dneska středeční s datem 16. září, ale čas nás dostrkal až k době, kdy se s vámi musím rozloučit, předat mikrofon Katce a pozvat vás na 16. hodinu, kdy se sem zase vrátím. Do té doby, čau bas Fugas.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svíhanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Datart uvádí Dny Merien.
3: Dny Merien, jo.
2: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
9: Přeji hezkou středu. České dráhy výrazně posílí dopravu na dny NATO, které se budou o tomto víkendu konat na ostravském letišti v Mošnově. Národní dopravce vypraví speciální expresní spoje z Prahy, Brna a Olomouce a posilové osobní vlaky z Bohumína, Opavy a Ostravy Svinova. Kromě toho bude řada dálkových vlaků mimořádně zastavovat ve stanici Studénka.
8: Co se děje v kraji?
9: Havlíčkobrodská radnice dokončila revitalizaci další části stoletého parku Budoucnost, který zasahuje až ke kostelu u náměstí. Nově upravená je zeleň a síť cest. Přibyla odpočinková místa, herní prvky a dřevěná mola u rybníků Obora a Hastrman. Prostor před Šupichovým altánem poslouží i návštěvníkům promenádních koncertů, které se tam občas konají. Kyjev testuje novou zbraň určenou k sestřelování dronů a v noci na úterý provedla úspěšný zásah. Ve včerejším večerním hlášení to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
8: Sport.
9: Fotbalisté Tottenhamu prohráli ve třetím kole ligového poháru v Liverpoolu 1-3 a prodloužili své čekání na výhru na 4 zápasy. V brance londýnského klubu nebyl poprvé v sezóně český golman Antonín Kinský. Chytal jeho slovenský náhradník Martin Důbravka.
8: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
10: Pěkné odpoledne, posloucháte Rádio Jihlava, Katka s vámi. V Jihlavě mohou lidé symbolicky adoptovat některý z mladých stromů, podrobnosti za chvíli.
8: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zvuky.

Tady hlava, hezký den vám všem. V hlavě mohou lidé symbolicky adoptovat některý z mladých stromů a přispět tím na péči o něj. Do nového projektu město zařadilo dřeviny vysázené v posledních 5 letech, protože ty nejvíc potřebují pravidelnou zálivku, řezy a jinou odbornou péči. V listopadu mohou jihlavští dobrovolníci také pomoci s výsadbou Aleje svobody k letošnímu 90. výročí narození Václava Havla. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava, mějte hezký den.

Dneska jsou nad Prahou vidět hvězdy a to se tak často nestává. Počasí stvořený pro dlouhý cesty, zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci, upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pacient na smrtelné posteli. Sestřičko, mám ještě nějakou šanci? Bohužel, nejste můj typ.

0: Rádio Jihlava a taky víc o tom, že stavbu silničního obchvatu Třebíče chce ředitelství silnice dálnic zahájit nejpozději do 3 let, víc už za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Jsme Rádio Jihlava, Katka přeje pěkný den. Stavbu silničního obchvatu Třebíče s předpokládanou cenou 4,8 miliardy korun bez daně chce ředitelství silnic a dálnic zahájit nejpozději do 3 let. Dokončení předpokládá v roce 2031. Záměr na vybudování nové silnice teď prošel posouzením dopadů na životní prostředí. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava, mějte hezké odpoledne.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
5: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.

0: do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký den. Česko zažívá jednu z historicky nejhorších sklizní chmele. Podle svazu pěstitelů bude až o čtvrtinu nižší než v jiných letech. Úrodu ovlivnily vysoké teploty, výrazné sucho, ale i nepříznivé povětrnostní podmínky. Chmelu tak chybí pivovarsky důležité látky, které ovlivňují jeho kvalitu. To může společně se zvyšujícími se náklady na energie, přepravu nebo obaly ovlivnit i cenu piva.
4: Jihlava aktuálně.
5: V Jihlavě mohou lidé symbolicky adoptovat některý z mladých stromů a přispět tím na péči o něj. Do nového projektu město zařadilo dřeviny vysázené v posledních 5 letech, protože ty nejvíc potřebují pravidelnou zálivku, řezy a jinou odbornou péči. V listopadu mohou jihlavští dobrovolníci také pomoci s výsadbou Aleje svobody k letošnímu 90. výročí narození Václava Havla. Ruský oligarcha Umar Kremlev spjatý s Kremlem zaplatil oslavy, které následovaly po svatbě nejstaršího syna amerického prezidenta Donalda Trumpa. Záležitost začali vyšetřovat demokraté v americkém kongresu. Trump se nezúčastnil ani svatebního obřadu, ani následných oslav s vysvětlením, že musel zůstat ve Washingtonu kvůli jednáním o válce proti Iránu.
4: Sport.
5: Tenistka Sara Bejlek vstoupila do turnaje v Mexiku výhrou 6-4 a 6-3 ve druhém kole nad Alicií Parksovou. Ve čtvrtfinále se třetí nasazená Češka střetne se Španělkou Kristinou Buxaovou, která ji před 2 týdny vyřadila v úvodním duelu US Open.
4: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Pěkné odpoledne, ladíte Rádio Jihlava, Katka vás zdraví. Víme, že při letošních dnech otevřených ateliérů se budou moci lidé na Vysočině podívat do 131 ateliérů. Buďte s námi, mám podrobnosti.
4: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Při letošních dnech otevřených ateliérů se budou moci lidé na Vysočině podívat do 131 ateliérů, zkušeben a dílen. Je to víc než před rokem, kdy bylo přístupných 123 míst. Akce, kterou loni využilo asi 12 000 lidí, bude letos 3. a 4. října. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava při mikrofonu.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Jirkovi se narodí syn a chlubí se v hospodě. Představte si, je úplně stejný jako já. Z toho si nic nedělej, hlavně, že je zdravej.

0: pohodové odpoledne. Vysoká škola Polytechnická Jihlava chce vybudovat centrum zdravotnického vzdělávání. Podrobnosti za chviličku.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava, teď k tomu, co jsem nakousla. Vysoká škola Polytechnická Jihlava chce vybudovat centrum zdravotnického vzdělávání. Na studii a projektovou dokumentaci získá od kraje 6,85 milionů korun. O dotaci rozhodli krajští zastupitelé. Odhad celkových nákladů na centrum je téměř 380 milionů korun. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, přijme pohodový den.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Vítejte u zpráv. Bilance nehod na silnicích posledních let v letních měsících klesala. Letos se trend otočil a o prázdninách stoupl počet nehod i obětí. Při více než 15,5 tisících nehod zemřelo 100 lidí, tedy o 12 více než loni. Téměř třetina obětí připadá na motorkáře. Nejrizikovější skupinou z nich nejsou mladí řidiči, ale ti ve středním věku.
1: Co se děje v kraji?
2: Při letošních dnech otevřených ateliérů se budou moci lidé na Vysočině podívat do 131 ateliérů, zkušeben a dílen. Je to víc než před rokem, kdy bylo přístupných 123 míst. Akce bude letos 3. a 4. října. Slovenští hygienici oznámili, že zjistili patrně žíravinu v půllitrovém balení minerální vody Natura, které bylo plněno v Česku. Úřad hlavního hygienika Slovenska nařídil mimořádné kontroly a spotřebitele vyzval, aby tuto vodu nekonzumovali. Česká hygienická služba uvedla, že se potenciálně nebezpečná šarže vody na území Česka nevyskytuje.
1: Sport.
2: Necelé 3 týdny poté, co při tvrdém pádu na Vuelte utrpěl několik zlomenin, už nejlepší současný cyklista Tadej Pogačar znovu šlapal na kole, zatím jen doma na stacionárním, což dokumentoval videem na Instagramu. 27-letý Slovinec se zotavuje po operaci klíční kosti. Zlomený měl i krční obratel a prodělal otřes mozku.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Tak máme, dámy a pánové, krátce po 16. hodině a na rádiu Jihlava už je s vámi opět Fugas a společně tak můžeme pokračovat v tom našem odpoledním zářijovém vysílání. Je totiž středa 16. září a vy jste, doufám, že dobře naladěni a v tom dobrém rozpoložení a připraveni k naslouchání vln 101.1 FM. Během mého dnešního odpoledního vysílání si třeba řekneme, že nakupování na Temu nebo Sheinu se zase trochu prodraží. Pokud vás to zajímá, tak si na podrobnosti určitě počkejte, čekají vás už za chvilku. Ale mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM. Já vám všem přeji dobrý den, dobrý poslech, dobrou náladu a posílám další mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
1: 101.1 FM, vaše jednička s českým.

Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Jste dobře naladěni na 101.1 FM a posloucháte odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem. Vaše starosti na naši hlavu. Levné nákupy na čínských tržištích, jako jsou třeba populární Temu nebo Shein, mohou být zase o něco méně výhodné. Brusel totiž chystá nový poplatek na zboží dovážené ze zemí mimo Evropskou unii. Vybrané peníze mají jít hlavně na častější kontroly hraček, elektroniky a dalších výrobků. U nich se opakovaně ukazuje, že s evropskými pravidly nebývají úplně za dobře.
1: Čosun노동당 총비서이시며 조선민주주의민공화국 국방위원회 위원장이시며

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Zvěrolékař volá panu Horákovi. Prosím vás, vaše žena je u mě s vaší kočkou a prosí mě, abych ji uspal. Je to v pořádku? No jasně, a kočku klidně puste na ulici a ona už trefí domů.

0: Posloucháte pohodové středeční odpoledne na rádiu Jihlava a já mám pro vás nachystány dvě pranostiky platné pro ten dnešní den. Jedna říká, svatá Ludmila deštěm obmila. Nebo na Ludmily světice, obouvej si střevíce. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den. No a teď už na rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, středeční odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem. Řešíte často vztahy? Existují jistá pravidla, která nám mohou otevřít oči. Třeba, co tolerujete, to pokračuje. Prostě tím, jak se chováte k sobě, učiníte ostatní, jak se chovají k vám. Pokud tedy tolerujete neúctu, pak se vám v životě bude objevovat více a více lidí, kteří se k vám budou chovat neúctivě. Smutné, leč pravdivé.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90 a svianský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.

0: Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Hezké odpoledne. Rodina a blízcí se dnes ve Velké síni Strašnického krematoria v Praze rozloučili se spoluzakladatelem a frontmanem kapely Jojo Band Richardem Tesaříkem. Oblíbený hudebník a rodák ze Svitav zemřel minulou neděli ve věku 80 let.
3: Jihlava aktuálně.
4: Nemocnice Jihlava zahajuje od 22. září očkování proti onemocnění COVID-19. Zájemcům bude k dispozici aktuální vakcína. Očkování bude probíhat každé úterý v infekční ambulanci nemocnice. Dva lidé ze čtvrti z blízkosti letiště ve Frankfurtu nad Mohanem onemocněli malárií. Během léta tam na takzvanou letištní malárii zemřeli dva zaměstnanci letiště. Nově nakažení nebyli v zahraničí a na letišti nepracují. Mezi příznaky nemoci patří zimnice, bolest hlavy nebo kloubů a potíže se zažívacím traktem.
3: Sport.
4: Čeští volejbalisté dnes zápasem proti Slovinsku zakončí skupinovou fázi mistrovství Evropy. K duelu proti medailistům z posledních tří evropských šampionátů nastoupí v Modeně den poté, co po třech výhrách utrpěli první porážku na turnaji, a to 1-3 s domácí Itálií.
3: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Krásné středeční odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Tak máme krátce po 17. hodině a můžeme pokračovat v tom našem odpoledním vysílání. No a za chvilku se dovíme dopravní informace. Více za okamžik na Rádiu Jihlava. No a mezi tím další hity pro vás připravené.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladění, a to na vlny 101.1 FM.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Od včerejška nám začala druhá etapa prací v křižovatce Tolstého a třídy legionářů. Křižovatka se úplně uzavřela a změny se tentokrát dotýkají i MHD. Křižovatka Tolstého a třída legionářů je uzavřena pro veškerou dopravu. Projet tam může pouze MHD. Objízdná trasa vede po Jiráskově, Fricově a Havlíčkově ulici.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane doktore, já v noci tak strašně chrápu, až mě to budí. No tak spěte sám v jiném pokoji.

0: Hezké odpoledne vám z vln 101.1 FM přeje Fugas.
1: Neseme dobrou zprávu.
0: Jihlavská radnice od včerejška upravila pravidla parkování v modrých zónách. Změny jsou pro řidiče přívětivější. Mimo jiné mohou každý den mimo centrum parkovat půl hodiny zdarma. A seniori mají více volných parkovacích hodin.
2: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými...

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Halo, už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland kartu extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a na něm právě teď na vás čekají čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrap, zatrap, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.

0: a zpěvák Palo Habera se od své ženy Daniely Peštové dočkal přísného komentáře. Kdyby ho prý potkala v době, kdy se proslavil svými ultrakrátkými kraťasy, nebyli by spolu. Ale jsme spolu 26 let a když člověk narazí na svého životního parťáka, pokud se mu to povede, tak je to největší štěstí, které tě může v životě potkat. Dodává Habera.
1: Radio Jihlava. Radio Jihlava. Non dai modo di trovarti
0: mai sincera. Do Prahy přijel legendární Drupy, už mu je 79 let. No a vzpomněl si také na Hanu Zagerovou, se kterou naspíval slavný duet Setkání. Byla to velmi sladká a milá žena. Pěl na ní Ody Drupy. Ona si ale o Italovi myslela něco jiného. Byl to rozmazlený kluk, říkávala Zagorka. Pro ní byl zpěvák se sexy chraplákem velký.

0: 49-letá Monika Absolonová už po operaci křečových žil znovu obula vysoké podpatky. Na její noze jsou ale stále vidět následky tohoto zákroku. Sama zpěvačka přiznala, že to zatím nevypadá zrovna nejlépe. A že po dvou anesteziích na tom nebyla dobře dokonce ani psychicky. No ale teď už se snad všechno spravilo a Monika je v pořádku. Láska zradí, láska hladí, láska dává právo. Zadra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa! Na kráji zamíchej, ochotnej,
1: mňam, mňam, mňam. Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezkou středu. České dráhy výrazně posílí dopravu na dny NATO, které se budou o tomto víkendu konat na ostravském letišti v Mošnově. Národní dopravce vypraví speciální expresní spoje z Prahy, Brna a Olomouce a posilové osobní vlaky z Bohumína, Opavy a Ostravy Svinova. Kromě toho bude řada dálkových vlaků mimořádně zastavovat ve stanici Studénka.
5: Co se děje v kraji?
6: Havlíčkobrodská radnice dokončila revitalizaci další části stoletého parku Budoucnost, který zasahuje až ke kostelu u náměstí. Nově upravená je zeleň a síť cest. Přibyla odpočinková místa, herní prvky a dřevěná mola u rybníků Obora a Hastrman. Prostor před Šupichovým altánem poslouží i návštěvníkům promenádních koncertů, které se tam občas konají. Kyjev testuje novou zbraň určenou k sestřelování dronů a v noci na úterý provedla úspěšný zásah. Ve včerejším večerním hlášení to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
5: Sport.
6: Fotbalisté Tottenhamu prohráli ve třetím kole ligového poháru v Liverpoolu 1-3 a prodloužili své čekání na výhru na 4 zápasy. V brance londýnského klubu nebyl poprvé v sezóně český golman Antonín Kinský. Chytal jeho slovenský náhradník Martin Důbravka.
5: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Závěrečná 60-minutovka s Fugasem na Rádiu Jihlava je před námi. No a v té vás čeká třeba informace o tom, že ve vlacích se stále čoruje.
8: Zloděj, zlodějský.
7: Tak buďte opatrní a počkejte si na podrobnosti. No ale mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
5: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Policie Jihlava.
0: To, že nepozornost se nevyplácí, zjistil také v pátek 11. září 57-letý muž, který ve večerních hodinách cestoval vlakem. Zatím neznámý zloděj využil nestřežené chvíle a tohoto muže přímo ve vlaku okradl. Muž, který během jízdy vyšel mimo kupé do uličky vagónu telefonovat, této situace využil dosud nezjištěný pachatel, který mu v nestřeženém okamžiku odcizil peněženku.
2: Nechcete jet tím vlakem, co stojí na peroně?
3: Jen jestli jede k nám?
2: A jo, ten jede všude, ten okružní.
3: Tak mi dejte lístek.
2: Tak, děkuju.
3: Tak vám moc krát děkuju.
2: No.
3: Je, na tom lístku je napsáno Brusel.
2: No tak pojďte do Bruselu.
3: Co bych tam dělala, já neumím bruselsky.
2: No, co můžu dělat, no?
3: Vyměňte mi to.
2: Kdyby vy jste uměla číst, tam není vůbec napsáno Brusel, tam je napsáno Brusle. To znamená, že ke každému lístku dostanete brusly.
1: Rádio Jihlava. 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Slyšel jsi, že Klára má věno 2 miliony? Hele, to není věno, ale bolestné pro ženicha.

Kostková a Eben. Konec ve Star Dance. Kdo je nahradí? Vítejte v bulvárním okénku. 20 let tvořili neodmyslitelnou součást jednoho z nejúspěšnějších tanečních pořadů současnosti. Nyní jejich společná cesta končí. Smutnou realitu potvrdili Marek Eben i Tereza Kostková na tiskové konferenci k poslednímu ročníku v jejich režii. Pocítili jsme a usoudili, že přišel moment, kdy nastane konec. Tahle řada pro nás tedy bude poslední. Děkujeme za těch 20 let, uvedla Kostková. Eben připojil stručné, bylo to krásných 20 let života.

0: posloucháte, dámy a pánové, středeční program Rádia Jihlava Fugas vám všem přeje krásný den. Pojďme se teď podívat do pražského Klementína, jak je v tento den tamní meteorologové zaznamenali hodnoty. Zatím nejteplejší 16. září bylo v roce 1947, kdy bylo 31,3. Naopak nejstudenější 16. září bylo v roce 1971, kdy byly jen 3,3 stupně. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 15,2. No a s touto informací se pro dnešek Fuga sloučí. Přeje vám hezký zbytek středečního večera i noci strávené s Rádiem Jihlava. No a těším se na vás zase zítra ve stejnou hodinu, tedy v 11 dopoledne. Do té doby čau vás Fugas.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Česko zažívá jednu z historicky nejhorších sklizní chmele. Podle svazu pěstitelů bude až o čtvrtinu nižší než v jiných letech. Úrodu ovlivnily vysoké teploty, výrazné sucho, ale i nepříznivé povětrnostní podmínky. Chmelu tak chybí pivovarsky důležité látky, které ovlivňují jeho kvalitu. To může společně se zvyšujícími se náklady na energie, přepravu nebo obaly ovlivnit i cenu piva.
0: Jihlava aktuálně.
1: V Jihlavě mohou lidé symbolicky adoptovat některý z mladých stromů a přispět tím na péči o něj. Do nového projektu město zařadilo dřeviny vysázené v posledních 5 letech, protože ty nejvíc potřebují pravidelnou zálivku, řezy a jinou odbornou péči. V listopadu mohou jihlavští dobrovolníci také pomoci s výsadbou Aleje svobody k letošnímu 90. výročí narození Václava Havla. Ruský oligarcha Umar Kremlev, spjatý s Kremlem, zaplatil oslavy, které následovaly po svatbě nejstaršího syna amerického prezidenta Donalda Trumpa. Záležitost začali vyšetřovat demokraté v americkém kongresu. Trump se nezúčastnil ani svatebního obřadu, ani následných oslav s vysvětlením, že musel zůstat ve Washingtonu kvůli jednáním o válce proti Iránu.
0: Sport.
1: Tenistka Sara Bejlek vstoupila do turnaje v Mexiku výhrou 6-4 a 6-3 ve druhém kole nad Alicií Parksovou. Ve čtvrtfinále se třetí nasazená Češka střetne se Španělkou Kristinou Buxaovou, která ji před 2 týdny vyřadila v úvodním duelu US Open.
0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Všechny ženy mají bod G na stejném místě. Na konci slova shopping.

0: jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pacient na smrtelné posteli. Sestřičko, mám ještě nějakou šanci? Bohužel, nejste můj typ.

hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Zase střílejí do lidí, naštěstí v cizích krajích. U nás všechno je v pořádku, chlapi v hospodě, děti si hrají. A tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen, zaplaťte za popravu. Ale táto, za jsem tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si myslí byl, za vysvědčení. Ale táto, jak to mám udělat, abych se nestyděl, že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí. Tak všechno je v pořádku, když pán Bůh to řídí. Všichni se sejdeme

Jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme? Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí? Že se cestou do nebe samým štěstím pomátneme? Zase žena mi vyčítá, že jsem málo doma. Už dávno není to v pořádku, láska se nedá dělit dvěma. A naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách čekat?

0: hladu. To asi spití špatně mi tráví. Už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím. Ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Jirkovi se narodí syn a chlubí se v hospodě. Představte si, je úplně stejný jako já. Z toho si nic nedělej, hlavně, že je zdravej.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slovy, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi bez sny v gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak táci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane Plch, je tady pan Plch? Zase zapomněl. Promiňte. Vážení přátelé, při velkých záplavách v roce 1997 byl zatopen i archív Ochotnického divadla v Železném Brodě. Při jeho sušení a třídění místní učitel dějepisu Václav Kadavý jednoho dne z ničeho nic objevil Afriku. Je to Cimrmanova hra o české výpravě do nitra černého kontinentu. Rukopis Železnobrodský nebyl pro nás jen objevem 14. Cimrmanova opusu, ale odkryl nám i tajemství, které dlouhá léta trápilo snad všechny cimrmanovské badatele. Totiž v každé Cimrmanově hře, nalezené v pozůstalosti herců jeho kočující společnosti, se vyskytoval volně vložený list nadepsaný jmelí. S dějem té hry neměl žádnou souvislost. Bylo to pro nás tajemstvím až do chvíle, kdy nám kolega Kadavý prozradil, že tento text o jmelí je mezi železnobrodskými ochotníky dodnes populární. Jedná se o univerzální dialog, použitelný v kterémkoliv místě, kterékoliv hry. Co vedlo Cimrmana k jeho napsání? Byla to neblahá zkušenost s nápovědou. Z mladého nápovědy Standy Křečka stal se po letech starý Křeček, který ve své díře pod jevištěm často usínal.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Právě vypínáme slovenské okruhy, jsme právě. Nehodlám vás tady nějak zahlcovat svými divadelními úspěchy, co kdy a jak jsem hrál, to chraň Bůh. Kdo mě viděl, ten svůj úsudek má, a kdo mě neviděl, to můžu namluvit stejně, co chci, takže to by nemělo jaksi cenu. Ale akorát za zmínku stojí to, že jsem začínal v Hrádském divadle v Třebíči, dostal jsem od Třebíče takový roztomilý dopis. Přijeď, Třebíče tvá. Tak jsem přijel, skutečně. Celá Třebíč moje, akorát ani jedna postel volná na spaní. Takže od 5 do 9 jsem scháněl postel, až jsem zahučel na periferii Třebíče u jednoho ceckaře na půdě do sena. Pro ty mladší ceckař to je skoro kulak. Ještě to není, ale při trošku dobrý vůle. A může být, tak tam jsem ložíroval 3 neděle, než jsem dostal jako příznivější podmínky, jako ubytování. To víte, tenkrát jsem ovšem na nikoho nenadával. Tenkrát taky nikdo nebyl, jako bych mohl nadávat. Jo? To jsem byl rád vůbec, že jsem u divadla. Takže... To víte, dneska subvence, že jo, mají tam 3 autobusy svážející diváky, tento přímo do divadla. Nic proti tomu, že jo, nech se kulturní událost vidí v kulturním zařízení, jo? Ale my jsme si museli na autobus vyjezdit nákladňákem. 300 představení jsme odehráli, než jsme si koupili autobus. Tedy autobus bednu na kolečkách s motorem, dělalo to kravál šílený, lidi se tiskli ke zdi na náměstí a my jsme za 10 minut přijeli teprve. Židle jsme si nosili sami, svoje, každý svoji židli, různobarevný, různorodý. A měli jsme bláznivýho šoféra na přišroubovaný bedně a ten miloval ptactvo. Jak viděl bažanta, jo, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. V tu ráno jsme byli všichni valná hromada za ním. To víte, my mladý kluci, holky, nám to nevadilo, no a ty babi padali ještě ani nebrzdil, no takže. Ale s tímhle nebudu tady zdržovat. Já bych se rád vrátil k té myšlenečce o té kritičnosti. Víte, oni některý dětkové jsou choulostivější na svůj zemíček než mladí kluci. A já to nemám rád, když někdo v 60 dělá ze sebe 30, anebo ve 30 60. Jsou taky takový případy, ale už nejhůř dopadnou a nejhorší jsou ty, co si to šetří na potom. Špekulanti, víte, ty, co jako říkají, napřed kariéra, pozor, a potom ženský, tak opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Počas se vyskne, ať píšete nebo ne. My tam máme partu takových špekulantů na Letný, nebo chodějí, babi jim říkají nevybrkovaný dětkové. To je nějaký přirovnání ze Šumavy, tam se rodí takovýhle přirovnávky. Jo. Oni po mně říkají, že jsem hypochondr. A to není pravda. Já jsem upřímný dědek. Žil jsem naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mě něco píchne, hned to hlásím.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To koukáte, co? To je moje. Kupovat lacino krásné věci. S kazem třeba. Ale nekupte to, když je to tak výhodný. To je co? Já vám hned jednu dám. Sice už se nenosej, ale nosit se budou. No, chybějí kroflíky, chybějí dírky pro kroflíky, protože krejčí, který je dělal, se tak požral. No ale nekupte to. Když to bylo tak laciný, jedna vesta mě přišla na 6 korun 50 halířů. Tak tohle jsem se překonal. Jedna bota mě stála 5 korun. Umluvil jsem je. Utopil jsem jejich námitky přívalem mý vůle, až jí podlehl i sám vedoucí vetery.
2: A nejsou všecky leví?
1: Jasně, že jsou leví. Jináč byste je přece nemohl koupit tak lacino. Jedny si ode mě vezměte. To není na přespolní běh, ale do dílny na stání u Verštatu, aby nezáblo. Tak to jsou vodní vědra. Oni maličko tečou. Ale tady jsem výhodně koupil flastry. Tak tady máte jedno vodní vědro, vojenský a jedno leukoplast. To jedno vědro mě přišlo na 90 halířů. No to je zadarmo. Nemají talíře. No nekupte to, když za jeden jsem dal 50 korun. Talíře jsem koupil zvlášť skoro zadarmo. Teď si zahrajeme. Koupil jsem 50 desek za korunu kus. 25 hraje jenom do polovičky. Ale 25 zase od polovičky až do konce.
0: Hravé léto na Rádiu Jihlava. Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou a dievča po ležiačky.

0: 101.1 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: Někdo zavolá, platím, já otočím hlavu a už ji nedám zpátek.
1: A celý se otočit můžeš, takhle?
0: To jo.
1: Tak neotáčej hlavu, otáčej se celý. No povídej.
0: Nespím. Probudím se ve 4 ráno a už nezaberu.
1: To je v tomhle věku normálně a nespím od půl čtvrtý. Co dál?
0: Klouby. Kolikrát nemůžu ani vstát.
1: Ale vstáš.
0: No nakonec jo, pač musím.
1: Tak si nestěžuj. Jsou lidi, co nevstanou.
0: Pane doktore, vy všechno zlehčujete. Já nejlíp vím, jak mi je. Já už tady dlouho nebudu.
1: Chceš lázně, Bedřichu?
0: Nechci. To mi neudělalo dobře.
1: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
0: Tam jsem byl před loni, tam trpím průjmama.
1: Tak jeď do Tater.
0: Já nesnáším výšky.
1: Tak víš kam jeď? Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš. Další.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: 101.1 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, zpívat jí budu od soumraku do úzvitu. Chtěl bych napsat verše zásadní,

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro

0: Řeknu vám něco o tom, jak jsem celý život zápasil se sportem a sport zase zápasil se mnou. Jednou jsem viděl takhle v televizi krasobruslení a řekl jsem si, že se hned stanu mistrem světa. A to jste potom s přímým přenosu z Ženevy z krasobruslení mohli slyšet asi toto. Na ledě je připraven československý reprezentant Luděk Sobota. Má na zádech velké černé filtry. Ano, na co asi myslí tento chlapec? Určitě myslí na zlato. Ano, jistě, no vždyť je to náš český chlapec, ten na nic jiného než na zlato nemyslí. A nechává si zahrát Čajkovského bémol. A už slyšíme ta ta ta ta. Ta. Luděk si vzpomněl na svýho tátu. Má v očích slzy, nevidí, proto asi zachopa, válí se po zemi. Ano, přátelé, tak co je to, Luďku, co je s tebou? Hodíš tam toho dvojitýho Rumbergera, depak zase zachop, zase sebou praštil, přátelé, a teď tam přichází nějaký chlapa, dává mu dvojitýho Nelsona. Tak tím jsem skončil s krasobruslením a když jsem si vždycky na toho chlapa vzpomněl, tak jsem si řekl, že se naučím boxovat a pak jste, když jste šli do boxu, mohli slyšet asi toto. Ano, přátelé, v rohu modrém nastupuje Sobota, v rohu červeném masakr. Rozhodčí drtil. Ring volný, první kolo. Sobota si oťukává soupeře. Přátelé, bere si na něj nějaký hák. Ano, je to pravý hák. A teďka levý hák, kramli, dlá to. Výborně ho zpracovává. Výborně pracuje rukama a nohama. A teďka bezvadná práce nohou. No, nohama teď skvěle. Pracuje nohama, no, rukama ho to stejně nikdy moc nebavilo. A najednou, bum, prásk a už je Sobota OK. Ano. Vlastně OK, protože pořád ještě letí vzduchem. Lékařům jsem se líbil čím dál tím míň a tak jsem je nakonec pověsil, tedy rukavice na hřebíček. Byla to tenkrát smutná doba, přátelé. Jedna dívka mě v té době dokonce dala kopačky, ale já jsem si je od ní nevzal a dál jsem měl při fotbalu kecky a u fotbalu keci. Poslední mojí etapou byla gymnastika. A to jste mohli slyšet. Sobota vchází do tělocvičny, rozlíží se. Ano, chlapec už má kruhy pod očima. A už vyskakuje a strašně se vytahuje. A znovu se rozlíží po tělocvičně. Co vidí? Vidí jenom samé kozy a koně. Ano, přátelé, poplácává koně, rozbíhá se proti koze, chytá housera a vybíhá s ním ven. No a ten houser, to už potom, to se dá říct, to už je vlastně ten život, to je ta realita. Ano, přátelé, skutečně potom už jsem se sportem tak trochu skončil a mám taky, jsou tam různý prohry v tom životě a výhry taky, no a taky jsou tam různý, někdo mě porazí, pak někdo kopne zase, no tak je to tam tak různý. A já mám svýho maséra a tomu já, když řeknu, kdo masére, kdo si myslíš, že masére, že to je? Jo? Když mu to řeknu, tak on mě namaže měs, strašně mě namaže a sebe taky. V tom my vidíme východisko. No, ale můžu vám říct, že jste aktivní doby sportovní. Mám doma ještě spoustu pohárů. Spoustu pohárů, jsou to všem poháry na pivo a na víno. Tak.
1: Hrané léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To byla rána. Těsně vám za mýma zádama. Proletěla jsem takovou úzkou chodbou a ocitla jsem se nad bojištěm. Leskla jsem se na slunci. Jsem totiž mosazná. Bylo mi jasný. Musím letět furt kupředu a nesmím se vychýlit. Bylo to zrovna na jaře a byl takovej fajn vzduch. Jednu mou ségru vystřelili do deště. Teda tý se nechtělo. Ale to je osud. Můj osud měl na hlavě šedivou přilbu. Určil mi směr a tak jsem letěla. Byl vám takovej fajn vzduch, slunce svítilo, zkrátka akorát na výlet. A jak vám tak letím, tak najednou minu takovýho, no, jak bych to řekla, mohl být fešák, ale už dlouho se neholil a byl samej prach. A něco vám mě začalo říkat. Holka patřila si jemu. Co teď ale? Vrátit se? Nejsem bumerang. Letěla jsem dál. Byl takovej fajn vzduch. Jenomže já musela pořád myslet na toho, no víte, jak mohl být fešák, jenomže se neholila. A jak jsem ho minula. No, třeba ho dostala jiná. Teda jak mě tohle napadlo, začala jsem vám žárlit. Něco mě k tomu zaprášenému fešákovi táhlo. Teda lidi, to bylo hrozný. Já najednou začala cítit, že to byl on, že ho třeba dostala jiná. No marně jsem si říkala, že na mě jistě nějakej čeká. Nečekal. Ale to už jsem letěla kolem takovýho lesíka jedlovýho a poznala jsem, že jsem zabloudila. Víte, když střela zabloudí, to prostě prošvihne celý svůj život. Ale v tom vám za tím lesíkem táhli takovej vozejk a na něm peřiny a šatstvo, a vedle vozejku se batulil takovej malej človíček. Viděla jsem, že mám příležitost. Už jsem byla sice trochu malátná, ale sebrala jsem všechny síly, jenom abych nezůstala starou panou, jenomže už bylo pozdě. Akorát jsem cvrnkla o plechovej hrnec, byl přivázaný k tomu vozejku a svalila jsem se. A zrovna k nohám toho malýho. On mě tak neohrabaně sebral se země a usmál se. Byla jsem ještě vlažná.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mám rád zvířata. Zbožňuji i půlku koně ve svém mopedu. Proto jsem se rozhodl navštíviti svého bratra Simeona na venkově. Navštívil jsem se svým vozidlem benzinovou pumpu. Tam jsem pravil, dejte mi půl litru benzinu. Učinili žádané. Vyndal jsem zápisník a počítal. Pak jsem pravil, dejte mi ještě 2 deci. Učinili žádané. Počítal jsem. Posléze jsem pravil, dejte ještě malou štamprdli. Personál se počal diviti. Já jsem pravil, nic se nedivte. Mám to vypočítáno přesně k bratrovi. Neumím to zastavit. Mopedové přistání se povedlo. Bratr Simeon nebyl doma. Tu jsem se rozhodl, že ho překvapím. Ukryl jsem se do bílé skříně v kuchyni. Čekám hodinu, Simeon nikde. Čekám 2, Simeon nikde. Pojednou se na krajinu snesl čarovný podvečer. Vznešené ticho. Nikde ani ptáček nezacvrdlikal, ani větvička nezachroustla, ani slavík nezatloukl, ani šťovík nezakyselil.

0: vznešené ticho. Z toho ticha mě pojednou začalo mraziti. Pak mě přišečí bratr Simeon z bílé skříně vyndal. Byla to lednička.
1: 101.1 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička z českých

ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plných bitých fretek.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pirové, nazdar. Nech Rusa spát v sobě. Krásná historka, ten Stanislav Sonták se jmenuje. Zdravím Sontágu. Z Běle pod Pradědem. A on, že byl ženatý asi 2 měsíce, možná 3, výše 2. A teď se přestěhovali s manželkou do nového bytu, že? A on žil pořád jako starý mládenec, on žil v bytě svých rodičů. A on byl zvyklý, že vždycky, když se mu chtělo čurat, tak prostě otevřel dveře ložnice, šel přes předsíň, otevřel dole dveře, tam šel doleva, tam byla místnostka a tam on se vyčural a zase pomalu přes tu předsíň se dostal zpátky. Jako. A on v tom bytě moc zvyklý nebyl, vypil taky pár piv, to znamená, že ho to tak ránu kolem ty čtvrtý, známe to, tak on vstane, jde před přestí, zavře, jde doleva, no ježiš, no hodinky otevře, zavře, teď se dívá, nějaký velký záchod, rozumíš? On má ten záchod zábradlí, nebo co? On má dokonce schodiště dolů, no to jsme to koupili krásně, byl on na chodbě, jo. On je na chodbě a teď co? Na chodbě přece se nečurá, on to Sonták ví, že Sonták ví? Kde seš? Sonták to ví, že na chodbě se nečurá, no tak co teď? No tak samozřejmě zazvoním, mám se to trošku jako... No tak zazvoním, no ale manželka nic, no tak ještě jednou zazvoním. Po třetí zazvoním, Sonták zvazí, po třetí manželka pořád nic, no tak on začne ťukat, ono se musí ťukat. Potichu, protože tam jsou samozřejmě sousedi, že? Vedle zrovna sousedka od policisty, dneska pořád mluví o policistech, sousedka má manžela policistu téměř na noční službě a ta sousedka velmi často po Sontákovi tak pokukuje, rozumíš? Sonták je čerstvě žena, tak on si moc nevšíma, ale buší potichu, rozumíš? Neví, co má dělat, buší, to probudí samozřejmě tu sousedku, která po něm pokukuje a on proti ní nahej. Teď se drží, ne? Dobrý, ne. No to, co pak jeba? Ale nemůžu, prosím vás, no pojďte k nám samozřejmě, ale já bych potřeboval probudit ženu. Já nejsem tak stará. No pojď, tady mám zima, rozumím, ono je to leden, on jsou tak taky jako prostě, no tak on jde, tak ona mu půjče ještě župan, říká, já potřebuji se vyčurat, no samozřejmě tady, a on se tady vyčurá a teď ta úleva. Čurá, úleva, až rozkoši se podobá, jenom ona v předsíni a najednou člověče, s úlevou se začne mísit znova hrůza, protože chřestí klíč ve dveřích, manžel se vrací se služby. Policista se vrací se služby, no tak on teď na tom hajzu v jeho županu samozřejmě. Teď co? Nazdar, Martičko, nazdar. Co pak si už zhůru? Ale nic, to... Sonták neví, co má dělat. A říká si, nevím, že bude prostě přece nic mě nemůže vyčíst, jo, samozřejmě. Dobré ranko, sousede! Nejumělejší úsměv, jaký už prostě jenom američký seriál věrci. No a to mrazivé, to by zase jenom Rusové, rozumíš? Ruští herci, ten policaj se... Co tady dělat? Přišel jsem k vám požádat, vyčurat. Já jsem byl nahý. No, on byl nahý. No a to jdete k nám se vyčurat nahý. Ne, ona mě manželka půjčila župan, abych tady nelítal nahý. Takže vy mě lítáte po bytě nahý? Říká, ne, a my se celkem ani... Já jenom... On říká, tak půjdete se mnou. Říká, prosím vás, a to se snad nezavírá, nebo to, kam bych chodil, já vám to všechno vysvětlím. Pojďte, já přece nepůjdu na poli. Ne, půjdete domů, pojďte, teď zazvoní. Manželka, kdo pak? Kdo tam? Policie! On říká, otevře, no jděte. Teď ho tam Teď je tam prostě vsune do té předsíně. Prosím vás, ten župan je můj, vezme si župan a zabouchne. A teď ten Sonták stojí proti svojí ženě nahý, ráno, že jo? A teď vysvětlujte něco. Kde jsi byl? Co jsi tam dělal? Nechápu. Kolikrát jsi zvonil? Nic jsem neslyšela. Ona mu prostě nevěří. Ona mu nevěří a to už je třeba 15 let, co se dostalo. Po třech letech mu už nevěří. Ještě mu nevěří. Ona mu nevěří ještě po třech letech. Už mají 3 děti. Ona mu nevěří po 10 letech. Pořád mají 3 děti. Ona, když se je podívá, on se jí to snaží vysvětlit, ona ho vždycky podezírá, že ty děti ona má s někým jiným. Josef Bartáček, Česká Třebová. Koupili si nový auto. Nový auto, nějakou tu Felici, že jak se kupuje. A no, jak jedou. Jedou a teď si říkají, kam pojedeme, maminko, máme ty dvě děcka, že kam pojede maminka. Říká, čeče, já jsem tak dlouho nebyla v zoologické zahradě. Když jsme byli minulou neděli, dost byl s dětskama sám. No, tak pojedou, tak jedeme do zoologické zahrady, proč ne? A ještě než půjdou do ty zoologické zahrady, takže si dají oběd. No dobře, tak si sednou, dají si oběd. On ještě, promiňte, do si umýt ruce, maminko. Tak si jde tam se vyčurat a vrátí se a ona mu říká, punt máš rozepnutý, punt, prosím tě. Tak on si sedne rychle a teď si zapne ten punt, takhle ono se to blbě zapíná, takhle pod stolem, tak si to zapne takhle pod stolem a jí ještě ty děcka peskuje a najednou přijde pán a říká, prosím vás, poznávací značka, ta, ježišmarja, to je naše auto, pojďte si k vozu. No tak on vstane a teď to všechno je na něm, protože on si ten zip zapnul do toho ubrusu, rozumíte, do cípu. A jak vstal, tak děti špinaví, manželka trošku taky na sukničce měla. No a on samozřejmě zatřískal, tak přišel k tomu, tak se nějak jako tam rychle, jenom tam zase přišel k tomu vozu, tam už lidi, prosím vás, nezlobte se, já jsem ředitel zoologické zahrady, tady prosím vás, utekl nám kolokan, on vám to trošku poskákal, to auto, tak ta haupna je trošku taková poskákaná a tady ta střecha poskákaná, já se srazně omlouvám, pojďte do kanceláře. Tak se domluví na nějaký náhradě a on špinavý, haupna poskákaná. Já mu říká, dejte si panáka, jsem úplně bezmyšlenkově to tam kopne, jak se říká, panák se kope, tak to tam kopne a teď jedou a samozřejmě policajti. Vystupte si, pane řidič, co to máte? No, prosím vás, já jsem si zapínal kalhoty, že jo, tak jsem si připnul ubrus do rozkroku. Vy jste pil? No vůbec ne. Co to, vy jste boural? Nebo co tady máte nějaký pokrčený? Haupnu. Ale prosím vás, klokal mě. Teď já úplně špinavej tam přijdu, rozumíte? Tam lidi jako blázni a klokal mě poskákal v hůz. Mám to nový. Podívejte se, ty jeckáky jsou prostě od guláše a už se... To tak si dýchněte, ne? No a teď on chudák ještě měl toho panáka, který úplně zapomněl toho ředitele. No tak samozřejmě papíry pryč, 1000 korun pryč. A co všechno, klokan poskákal. Tyhle dopisy některých opravdu jsou tak nádherné, že stojí za to je přečíst. Napsal mě ho a předal mě ho tady, v téhle hospodě, Oldřich Čalplachta. Ze Slavkoho, no, vypadá to jako vymýšlej jméno a je to krásný. Proč jsem unavený, se to jmenuje. Proč jsem unavený? Populace v naší zemi je 10 milionů lidí. 5 milionů je v důchodu, takže zbývá 5 milionů na práci. 2 miliony jsou na školách, to znamená, že 3 miliony pracují. 1 milion je ve vládě, policii a na okresech a jiných úřadech. 1 milion je nezaměstnaných. Takže na práci zbylo 1 milion pracujících. 620 tisíc je v nemocnicích nebo nemocných. 379 998 je ve vězení. Takže zbývají dva lidi na práci. Ty a já. A protože ty sedíš na prdeli a čteš tento list, není divu, že jsem tak strašně unavený.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jak se vede? Ale no tak, děkuji. A vám? No tak mě celkem taky děkuju, no. To by tak chtělo někam k moři.
2: Ano. Hlavně dost blízko k moři, že ano.
1: A jo? Já tam asi letos pojedu.
2: Jo? A kam jedete?
1: Ale tam co loni.
2: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
1: V Jugoslávii.
2: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou být.
1: A vy už jste tam jednou byl?
2: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou být, víte?
1: Jo tak, měl jste tam jako namířeno.
2: A co?
1: Měl jste tam namířeno, ne?
2: Ne, já jsem chtěl jet, víte?
1: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
2: Ne, já jsem to tam chtěl léčit.
1: Aha, no, a co jste si tam chtěl léčit?
2: No tak hlavně nemoce, víte?
1: No, to já vím, ale jaký?
2: No tak já toho mám víc, víte, no.
1: Jo.
2: Já tam mě kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnýmu taky není nějak dobře.
1: Zlý. A já myslel, že máte snížení žaludku.
2: No to taky to už dlouho.
1: Jo. A léčíte si to nějak?
2: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
1: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
2: No jo, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
1: Jinak vypadáte dobře.
2: Jo?
1: Jo, dobře vypadáte.
2: Tak já se jí zrovna nevidím.
1: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
2: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějaký takový sešlej. Jo?
1: To víte, to dělají ty nemoce.
2: No jo, taky jo.
1: No ale jo.
2: Co je vám vlastně?
1: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát. Zkrátka nic.
2: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
1: Jak pověsit? Myslíte za krk?
2: No jak by vám to dělalo nejlíp, víte?
1: To už jsem taky zkusil, ale nějak mě vám to škrtilo.
2: Asi jste špatně visel nějak. A nebo jste nějaký cimbrlík, víte?
1: Tak to je možný. Mě třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
2: No jo, to musíte něco vydržet, že jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, že jo?
1: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
2: No to buďte rád, prosím vás.
1: No jo, to je pravda.
2: Až přijde to hlavou, byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no, že jo?
1: To jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
2: No můžeť by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
1: No jo, už dlouho.
2: Jo. A ty, jak je to, to kašlete ušima, nebo...
1: Ne, jel mě tam tak píchá, takový píchání.
2: Jo,
1: no.
2: Píchá, jo.
1: No, jo. Buďte rád, že to nemáte.
2: No jo, tak já zas mám jiný potíže, víte, a starosti mám taky.
1: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
2: Ale no tak různý věci, no, teď mám taky nemocný dítě. A...
1: Nemocný dítě? A jak je starý?
2: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
1: Myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
2: Jo takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
1: A na co stůně?
2: Ale má takový horečky a tak, víte.
1: Jo tak fantazíruje.
2: Taky ano, ano. Dneska už 3krát, ano. Ale jenom docela říce, víte.
1: A já myslím jako, jestli je blouzní z horečky, víte?
2: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
1: Jo, no. A jakou má teplotu?
2: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
1: No tak to nic není, ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
2: No jo, tak to on stejně bude, víte. Ale přece jenom dobře, když tomu člověk rozumí trošku,
1: to
2: že?
1: To bych teda řekl.
2: No já už budu muset pomalonku, páč, já mám ještě nějaký učení.
1: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
2: Ale studiu dálkově medicínu.
1: Medicínu, no. Já taky, tak jsme kolegové.
2: Taky jo.
1: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
2: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
1: No jo, to je pravda.
0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dnes přijal naše pozvání do studia, kde to jenom mám. Ano, tady. Jiří Hrzán. Kladu první otázku, ale pozor, chtěl bych velmi stručnou odpověď a prosím o klid v sále. Tak, kolik je vám let?
2: Já vám to klidně můžu prozradit, u mě věk ještě nehraje tak podstatnou roli. Já znám mladíky v 85, starce v 18. Já jsem se narodil... v Táboře. Roku 1900. Takže dneska je mi vlastně jenom pouhý zvět. No a z toho nejhoršího jsem vlastně venku.
1: My víme i o tom, že to s těmi vašimi zkouškami nebylo tak zcela v pořádku. No a jestli máte nějaké argumenty, prosím, tak je uveďte, braňte se.
2: Já tenkrát jsem vůbec nepil ani nekouřil, jsem v té době ještě sportoval. A jako herec jsem vlastně pozoroval své okolí. Nějaký deníček povinnej, jsme museli nějaký povinný deníček a tam jsme si třeba psali, jako šel jsem po nábřeží a viděl jsem Racka. A zvláštní věc, když jdete po nábřeží a víte Racka, jako dojem to vás nechá velikánsky, že jo. Jako, asi v tom jako, to je Vltava, tam teče voda, asi se podobně. Nebo třeba jsem šel a viděl jsem zápis. Viděl jsem pána, jak upadl. Dozadu. Upadl jsem též. Ovšem dopředu. A teď si řešilo to, kdo z nás upadl líp, že jo? Jestli já nebo pán. A taky tam byl takový zápis, kde bylo, viděl jsem občana jistého, to z nás jsem asi znal, tak jsem ho nechal se ho jmenovat, aby měl nějaký malé zaměstnání nebo s manželkou, jak si v nádražní restauraci objednává rum. Říkal, je, to je klika, ještě, že jsi to viděl, teď si to báječně hodí. Tak jsem vstoupil do té restaurace, srdcem si, jsem dělal, když jsem světa, jsem tam seděl a... Já jsem udělal... Pouchal jsem do stolu. Já jsem tam úplně sám v té hospodě. Když jsem říkal, tady ty overtýry, ty předary je dost, tak jsem po vzoru toho pána vzkřikl... Rum! Vyšel ten plafusácký pikolík, že jo? Říkal... Co jsi chtěl? Rum! Karle, pojď sem. Ty pěkný blbec. On nám to udělá ještě jednou. Vyšel bratr, taky plafusácký. Říkali... Co pak chceš, babeči?

0: kdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.